0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mluvíme o humoru a smíchu, jenomže to jsou slova, ale smích má různé podoby a humor různé druhy. A každý z nás, kdo se o nějaký ten druh humoru pokouší, má svůj vlastní styl, svůj způsob, svůj slovník, své způsoby, taky své nespůsoby, své diváky a taky své odpůrce, pochopitelně. A kdybych měl říct, jaký humor já mám rád, jako herec i jako divák, tak bych asi řekl, že humor, který poletuje někde mezi hercem a divákem, jako míček, který si ti dva vracejí. A nebo jako bonbon, který hodím zabalený a divákova radost pramení z toho, že to sám rozbalí a najde. Já taky jako divák nemám rád, když mi některý komik podá bonbon nejen už rozbalený, ale často předcucaný. Ale abych užil konkrétního příkladu z vlastní praxe. Já jsem před mnoha lety konferoval takový program, který se jmenoval Pondělky s tetou. Dělali jsme to déle než rok tady v Praze, ve Vltavě. V kavárně, ne v Řece samozřejmě. A to byl zajímavý program tím, že se tam mnohé narodilo. Tam se poprvé vystoupili oba Jiří. Suchý a Šlitr, poprvé. Tam zpíval tehdy Viktor Sodoma. Ovšem tatínek dnešního Viktora Sodomy. Já jsem to konferovával. A tam vznikla takzvaná odpovědna. Lidi kladli otázky a dával odpovědi. Obojí bylo šílené. Jednoho večera tam padl dotaz. Naše kočka si zvykla sledovat s námi televizní programy. Nemůže jí to ublížit? Já jsem tedy odpověděl, to záleží jenom na vás. Vy musíte rozpoznat, které programy jsou pro vás a které programy pro ni. A potom to večeru mě neznámý pán pozval na přípitek. Já říkám, za co? A on říká, no, za to, že jste v té odpovědi o televizi užil slov programy pro ni. Kdybyste byl řek programy pro kočku, tak se zasmálo víc lidí, ale takhle je to cennější. A já jsem si říkal, vydatý můj kýžený divák, který si ten bombonek sám rozbalil. Možná, že vedle něj seděl jiný divák, který si to rozbalil až druhý den doma u oběda. I to je dobrý. To je dobrý. Možná, že tam seděl další, který to do dneška nerozbalil. Nosí to zabalení po kapsách, občas to najde a říká, to je blbec ten horníč. Ovšem s tímhle divákem se nedá počítat. Natož pak žartovat. Tento divák se nedá zařadit do žádné z těch čtyř skupin, jak jsem tady říkal. Tento divák se vůbec nedá nikam. Nedá se nikam, jak si. Nikam se nedá to. Nedal by se, on by tam nešel.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak já bych se ještě vrátil k tomu pořadu, to bylo taky bezvadný, když my jsme se rozhodli, že budeme ty ankety točit nejenom na ulicích, ale že to vememe od spoda, tak jsme začali na nádraží, na Vilzonce, mezi homeless, což bylo bezvadný, protože někteří byli chytřejší nežli mnozí ředitelé různých podniků. A tam byla bezvadná paní, já jsem k ní přišel, pán, dobrý den, madam, můžete nám poskytnout rozhovor? No pa, za $1,000. A pán, tak bohužel televize Prima nemá $1,000, tak tolik jako peněz vám nemůže dát. No pa, tak mi koup aspoň jedno pivo, ty leváku. Takže za pivo poskytla jako rozhovor. Pak tam byl taky dobrý host teďka v neděli, byl Vašek Sloup. Což je nejenom můj spolužák, kamarád, ale jako si myslím, že to je bezvadný herec a má bezvadný historky a vyprávěl tam, když nám bylo, Sloupovi bylo 32, mně bylo 30,5 roku a obsadili nás do jedné foglarovky, Stínadla se bouří a já jsem hrál Vonta a on hrál Mašňáka. Teď já spotkal Landovský, který když nás viděl, tak dostal hysterický záchvat smíchu, povídá, to znáte nikdo. Starý chlapi, protože už nám bylo tolik, oni hrajou děti. Teď já v těch krátkých kalotech, tak jsem vypadal strašně komicky. Sloup taky. No a teď Sloup už byl ženatý, měl malý dítě a žehlil plínky doma a najednou zvonek. Přišli nějaký dva malí kuci a ten jeden kluk povídá Sloupovi ženě. Dobrý den, doma máš nálk. Ona šla a povídá, Václave, znáš nějakýho Mašňáka? Povídá, oni myslejí asi, že to jsem já jako z těch rychlejch šípů, víš. Povídá, co je kuci? Mašňáku, máš prak. Povídá, jako proč? No jdeme si ven hrát, ne?

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Je, tady jsou lidi. Ale já mám lidi rád, víte. Každému bych tak nějak nejradši srdečně a upřímně stisknul pěkně u krku. Vlastně ruku jsem chtěl říct, ruku. Nejradši mám lidi takhle na špeku s cibulkou a s hořčicí. Já bych si dneska s vámi, s vaším dovolením, tak nějak lidsky pohovořil, nebo spíš přímo pokecal, by se taky dalo říct. Jednou jsem si takhle pokecal kalhoty. No to se stane, že člověk prostě kecá, kecá, najednou si pokecá kalhoty. Ježišmarja, co to kecám? Samý kecá kalhoty. Já vám to radši řeknu bez kalhot. To by vám zas mohlo tak nějak lidsky vadit, že jo? Pač mezi námi, vy jste totiž lidi, vy jste mezi námi všichni tak nějak lidsky teplí. No nic, každý jsme nějakej. Co si budeme věšet, bulíky? Na zeď. Člověk, že? Homo. Homouš. Vytvořil veliké hodnoty, že jo? Noty taky a ty taky, tiky taky. Vezměme si a vlaky taky. A vezměme si jenom takového, dejme tomu třeba Karla IV., který sám, prosím pěkně, těma dle rukama, jo? No těma dle ne, to jsou moje, ale který sám dokázal postavit most, univerzitu, Karlovy Vary, filmový festival. Pracují. No vůbec, přátelé, vezměme si celkově naše předky, ale zároveň ani nikdy nesmíme zapomínat na naše zásluhy, že? To jsme tomu kolikrát dali, víte, taky na zásluhy. No člověk prostě vytvořil veliké hodnoty, nadhodnoty taky, podhodnoty taky, a největší z těch hodnot jsou, hádejte, který? No přece prachy. To dá rozum. Ale on je kolikrát lepší, že člověk nemá, aspoň nemusí nic schánět. Může se natáhnout, dát si pěkně 20, 30, 40, 50, 60, před pikolou, za pikolou. Co tady blbnu? Může se natáhnout a přemýšlet třeba, dejme tomu, o lásce. Ano, přátelé, je to pravda. Často se mě lidé ptají, co soudím o lásce. Zda se má člověk zamilovat, nebo ne? Kdy s tím má začít, kdy s tím má přestat? Prostě ty otázky se nám kupí a jak říkají ty fotografové, vyvolávají nám problémy. Co je často negativní, ukazuje se nakonec jako pozitivní, a naopak, co je černé, je bílé. My hledáme hledáčkem spoušť a spoušť nakonec najdeme, jo? Ale na fotografii samotné. No víte to, přátelé, tak já tady chci mluvit o lásce a už se koupu v ustalovači. No co já o té lásce soudím? Položme se, přátelé, nyní všichni spolu se mnou na takovou nejdůležitější otázku, co je takovou nejdůležitější věcí, co se týče lásky. No řekněme si to otevřeně a upřímně. Takovou nejdůležitější věcí je mít ženskou. Pač, láska bez ženský, to je asi jako velbloud bez hrbu, víte. Všecko má, hubu má na pravém místě, ale my víme velmi dobře, že mu něco schází. A když je ta ženská mladá, hezká, vtipná a bohatá, no tak to si to řekneme otevřeně, to jsme to vyhráli. Ale jako medvěd z lesa před nás předstupuje biskupova otázka. To kecám, kardinální otázka. Kde takovou ženskou hledat? Tuto otázku mě především ženatí muži velmi často poskytují a já bych jim kolikrát nejradši řekl, víte co, já bych jim taky kolikrát nejradši řekl, víte co? Polipte si všichni laskavě. svý zákonitý manželky. A dejte mě pokoj, víte, až tohle kdybych věděl, tak tam běžím první nebo ještě někomu radit. Protože takovouhle ženskou najít, jako když najdete poklad, s tím rozdílem, že když najdete poklad, tak to musíte nahlásit na Národním výboru. Než to tohle ani hlásit nemusíte. Víte, já jsem vždycky tak rozuřený, když to vidím v těch filmech, jak on jí podvádí, kde může, a ona tam jde, na jí čeká jak na autobus, jo. Potom se sejdou v té její garzonce, jo. On z ní strhá ty šaty, jo. Už jste si toho všimli, vážní přátelé, v těch filmech vždycky, jak on, když z ní začne strhávat ty šaty, jo, jak ta kamera se začne dívat do zdi. Všimli jste si to? Ty dva se perou, jo? Vy chcete vidět, jak to dopadne, kdo koho přepere? Místo toho vidíte cíli a vápno. To vás tu chvíli zajímá ze všeho asi tak nejmí. Přitom, ale nemyslete si, přitom ten kameraman sám to velmi dobře vidí. No jistě, že opač ten je u toho v tu chvíli, ten tam je. A on si říká, ty blbečku, ty se dívej do zdi, víte? Víte, já si vždycky tak představuju sama sebe sobě, sama si. Kdybych tam přišel já do té garzonky, jo, on už by byl hodně daleko, tam ten, jak ona od něj dostala na bančíno, ale hodně daleko, ona by ještě trošku pofňukávala, jak dostala na bančíno, seděla by tam celá potrhlá, celá potrhaná od něj, měla by na sobě jenom těch pár hadříků, jo, do toho bych tam přišel já, jo, normálně, hadry, na sobě, jo, bych tam přišel celý oholenej s maturitou. Teďka ona by na mě měla upřený ty svoje velký... To se ani není možný. Nevinný oči. Já zase na ní upřený ty moje malý vinný... Miller Turgau. Oči, byli bychom tam jenom sami dva, jenom ona a já, ona na sobě jenom těch pár hadříků. Co myslíte, vážení přátelé, že já bych v tomhle okamžiku udělal? Já bych šel a koupil bych jí nový šaty.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jedna známá chtěla muže tak přitáhnout k domovu, že ho dokonce přivazovala řetězem k noze od stolu. Pouštěla ho ven jen jednou týdně, a to do sklepa pro uhlí. Pak se zjistilo, že manžel jí byl nevěrný 2 roky, každý týden, se sousedkou ve sklepě na uhlí. Nová rada, jak přežít nevěru, zní: mějte srdeční arytmii. Proč? Protože vášeň vašeho muže k nové, hezčí, mladší, lehčí partnerce může dokonale stlumit vaše věta: je mi jedno, kde jsi a kdy se vrátíš, ale hrozně mi buší srdce. A kdybych náhodou zemřela, odveď, prosím tě, Danušku do školky. Nevěrní manželé většinou pohasnou ve svém milostném vzplanutí, když zjistí, že jejich manželka už ji sice nemilují, ale nějaký ten vztah k ní, když spolu žijí tak dlouho, přece jen mají, je ohrožena vážnou chorobou. A chytrá manželka je proto vážnou chorobou ohrožena pořád. Zvlášť tehdy, když její muž chce změnit svou dosavadní image. Viagru chce vyzkoušet každý muž. A když každý, tak i náš, váš. Je proto nezbytné okamžitě, Viagra je v prodeji, učinit opatření. A to opatření je naše další rada. Skamaraďte se s kardioložkou. Proč? Protože vaše kardioložka vašemu muži řekne, že on Viagru používat nemůže. Jeho srdce už totiž nebuší tak pravidelně jako za mlada. Taky má oslabený organismus. A pár let života na téhle zemi mu může lékařka zaručit jen tehdy, když bude váš muž jen s vámi doma provozovat normální zdravý sex. A když bude váš manžel provozovat sex zvlášť zdravý a opatrný, tak může kardioložka od svého známého sexuologa opatřit Viagru, až budete slavit narozeniny.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Popis pohlavního života tohoto tvora soudobé biology doslova šokoval. Všeobecně se hovořilo o sexuální bombě století. Zdrženlivější Sigmund Freud použil mírnější termín sexualhandgranát. Zimmermann totiž objevil, že arktický sněžný člověk je samosnubný. Což znamená, že k rozmnožování nepotřebuje partnera. Proto je zvlášť důležité přeložit v jeho případě správně anglický termín snowman jako sněžný člověk. A nikoli, jak se u nás žilo, sněžný muž. Jde totiž o muže a ženu zároveň. Nevystačíme tu však s termínem hermafrodit, neboť tato dvoupohlavnost u něho vede mnohem dál. Tak nejlépe je to vidět například na technice rozmnožování. Zimmermann měl to štěstí, že ho mohl skrytě pozorovat právě v době říje a shrnul svá pozorování do výstižného termínu polární samohana. Byl bohužel také svědkem jedné sebevraždy z Vilnosti. Dalším překvapením je, že se sněžný člověk jako biologický pár nejen rozmnožuje, ale i chová. Zimmermann zřetelně slyšel, jak tento tvor neustále mluví sám se sebou. Nejde však prý o samomluvu, ale o vyslovený dialog, který někdy přechází až v hádku. Vysokou pištivou fistulí jakoby vyčítá a obvinuje a hlubšími hlasovými tóny pak zaujímá pozici obranou a omluvnou. Zimmermann o tom říká. Jeho řeči jsem sice nerozuměl, ale z intonace, jako bych přímo slyšel něco v tomto smyslu. Kolik bylo hodin, když jsi přišel domů? Já nevím, bylo ještě světlo. Světlo je pořád. Máme polární den. Slavil jsem tvoje narozeniny. Nelži, kdo ví, kde lítáš a mě z toho pak bolej nohy. A právě dualita této řeči, toto spojení první osoby já s osobou druhou ty, vedlo Zimmermanna pojmenování sněžného člověka výstižným slovem já ty, které později Angličané zkomolili na jety. Na základě těchto poznatků sformuloval pak Zimmermann novou teorii o vzniku a funkci jazyka. Příklad sněžného samotáře je pro něho důkazem, že řeč nevznikla jenom z potřeby dorozumět se v kolektivu při koordinaci práce, ale že je základní lidskou potřebou každého jedince. Lapidárně řečeno, člověk se ani tak nepotřebuje dorozumět s jinými, člověk se prostě potřebuje vykecat. Samotářství a plachost sněžného člověka poněkud kontrastuje s tím, jak se chová k lidem. Při spatření polární výpravy se sice drží stranou, ale radostně tleská. Zimmermann z toho usoudil, že sněžný člověk nevidí v polárnicích nepřátele, ale užitečné tvory, kteří mu přinesou žráblo a zmrznou. Tolik tedy o Zimmermannově polární expedici.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

tak se dívá slon na nahatýho chlapa a říká, to jsem zvědavý, jak se s tím chceš najíst, že? Žena, co jí nestačil ten manžel, že? Tak to musela táhnout ještě s jeho bratrem, se švagrem a pak s druhým švagrem a pořád jí to nestačilo, a tak se sousedem a s druhým sousedem a s domácím a už jí to samotné bylo hloupé, tak šla k lékaři, že? Říkala to tomu lékaři, jak to zkusil ten lékař, že? Taky nic, že? Taky jeho kolega, druhý kolega, Lapiduch, že? Tak ten lékař říkal, paní, opravdu vy jste beznadějný případ a ta paní říkala, no prosím, se můžete mi na to dát nějaký papír, tak oni napsali lékařskou zprávu, ta paní přišla domů, její manžel zrovna seděl u stolu, pil kafe a ona takhle přišla, takhle praštila tou lékařskou zprávou před ním na stůl a zařvala na něj, žádná kurva, nemocná jsem, že vážně. Znáte ten vtip o té hlavy, jak se těm dvěma alkoholikům narodí jenom hlava, že jo? Ale normálně žije už její 6 let, docela chytrá, jenom hlava. Ty slaví Vánoce, že jo? A teď hlava rozbaluje dáreček a rozbalí to a říká, dopijte už po 6. ke Ježíšku zase kulich. Tak se to je, má to 80 nohů a 3 zuby, že? Domov důchodců. Tři feministky, francouzská, americká, česká hádaj, která víc doma zametá s manželem, tak ta francouzská říká, já jednou přišla domů, jo, a řekla jsem, starý, víš co, od teďka budeš místo mě uklízet, jo. 14 dní se nic neděje, 14 dní nic nevidím a po 14 dnech mu to nedá a koukám, on uklízí, že jo. Americká říká, to nic není. Já jednou přijdu takhle domů a řeknu, víš co, starý, od teďka budeš místo mě uklízet a budeš taky prát, jo. Taky 14 dní nic nevidím a po 14 dnech mu to nedá, koukám a on uklízí a pere, že jo. A česká feministka říká, no to nic není. Já jsem jednou přišla domů a řekla jsem, starý, víš co, od teďka budeš místo mě uklízet, prát a budeš ještě i vařit, jo. Taky 14 dní nic nevidím a teď už pomalu trošku začínám vidět na pravý oko, že? Také. Já nevím, jestli se slyšel, jak ten pán přišel k doktorovi se skrvavenou hlavou, měl úplně rozmácenou na cimpr, campr, že? A ten doktor se otá, co se vám stalo? On říkal, no tak představte si, přijelo mi auto, jo. Pak mi ještě přijela motorka, pak mi ještě přijel autobus, že? Pak mi přijel kůň, pak mi ještě přijela labuť, pak prase a pak on ještě ty hovada ten kolotoč zastavili, že?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mě přijeli vnoučátka, protože já bydlím v té veletržní ulici, tak já jsem je, tam je strašný frker, teď než tam udělají nějaký předmosti, to tam pak bude ještě větší. Tak já ty děti vodím do Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, protože tam, i když není Matějská pouť, i když to není příliš počasí na procházení se, vždycky je tam nějaká zapomenutá bouda, ty děti prostě koukají, nějaká atrakce, koupí mi vatu nebo tohle. A tak jsme tam tak vešli a mě prvně, co padlo do oka, tam byla bouda, tam bylo napsáno turecký med. A protože samozřejmě nemůžu se rovnat tady tatínkovi Lipskýmu, ale už jsem taky dědeček, tak dědečkovi rádi kecají, tak já hned, podívejte se děti, turecký med povídám, že jo. A já když jsem byl malinký, tak to byl hlavní artikl, který já jsem vždycky na pouti si kupoval. My jsme penízku moc neměli, my vždycky za různý služby, když třeba přijeli letňáci, tak jsme tamhle se nosil kozí mlíko, až tam měli podvýživenou dcerušku, tenkrát se říkalo chudokrevnou. A tak nějaký ty penízky jsem vždycky dal takhle z těch darů dohromady, a když se mi to ještě nezdalo, tak jsem švihnul něco taky.

0: Ještě tam k tomu tureckému miru v parku kultury a oddechu. Povídám, a měl tam dvě velikosti side papíru, protože prodával za 25 a za 50. A měl sekáček a jak jste položili minci, věděl, kolik uhodilo, vzal buď větší nebo menší papír a sek na jedno seknutí, aniž se jedinkrát amputoval. To jsem si dával bacha. Vždycky. No. A pak jsem šel, tam byly necky, a tam nějaký chlap, tenkrát, že od té elektřině jsme toho moc nevěděli, tam měl induktor patrně, tam bylo napsáno, za korunu vem si 5. Tak já jsem hned dal korunu, paž já jsem měl rychle, já mi myslel velice rychle na tyhle ty věci, jak zbohatnout. Furt jsem viděl toho Edisona, on přežárovku, já přes necky jsem si řekl zbohatnout. Položil jsem svoji poctivou korunu, strčil jsem ruku na tý vody, už jsem měl strašnou klepotici, tu 5 korun nikdo nemohl vytáhnout. Ale co vám budu povídat, já byl blbý dítě, ale tam byli vzdělanci, kteří chtěli v té vodě prostě si pomoct k majetku. Řekl jsem si, už to nikdy neudělám, příští rok jsem si řekl, co když tentokrát se mi to povede, korunu, a zase jsem přišel o korunu. No a pak už jsem to moc neměl, tam byla nějaká bouda, tam bylo napsáno, takhle jste se ještě nezasmáli, tam jsem přišel, tam ani se nesnažili, ukradli mě zbytek peněz a vyhodili mě. Rok co rok jsem si říkal, nebudu, prohlídnu si nejdřív pout, pak se rozhodnu, co komu koupím, jenomže my s Kostelkou máme takový povahy, že my když máme v kapsi 5 korun, chováme se na 50 okamžitě. Byl jsem bez peněz a jediný štěstí bylo, že tam z naší ulice paní Prudíková prodávala kvašný okurky. Dědek to už vždycky ráno, studený ze síně, v takovým tom, v ty kádi přivez na trakaři. A ona vždycky tam stála takhle, že jo, a my už neměli penízky, tak tam těch zájemců byla spousta, paní Prudíková, dala byste nám trošku láku z okurku. My už nemáme peníze po tom tureckým medu, že jo, nám to bylo... A ona vždycky, počkejte, jak obsloužím, a dělala velice hbitě takovou tu, ten kornout, že jo, a dala do toho lák, tam byl kopr, cejdino, všecko možný. Takže jsme měli vystaráno, vždycky jsme tu pouť končili zdarma u toho, jenže oni měli nějak na starý kolena dítě, což obyčejně, když mají starý rodiče dítě, to nějaký genius, tohle byl blbec. A ještě nepřející, on neměl pořád ještě mluvit a už nám tuhle tu radost vzal toho lát, protože jednou jsme nám přišli a já pan paní Brudíkovi, ona říká, jo, počkej, nalídá nám, a ten kluk počká, až se napijem, povídá, se vám divím, že to pijete, dědě do toho chodí chcát. To bylo hrozný. Všimněte si, že to bylo batole, že neuměl říct ani dědek, řekl dedek. Ale tamto druhý, aby jsme to jeho nepřeslechli. Já to okamžitě odložil, ale víte, že už tam mezi náma se našli hamouni, který taky se zarazili, ale pak chrastali dál, protože já v tom toho dětka necítím. No a teď ale tohle jsem už nevyprávěl těm svým vnoučkům. To už říkám jenom vám tady, pač vím, že se to neroznese o tu. Došli jsme k tomu stánku, kde byl prostě ten normální zaměstnanec parku kultury nebo nějakého drobného zboží. Já pám, děti máme smůlu, turecké měli vyprodaný, on povídá, to byste tomu dal, co je tohleto? A pám, to je nějaký holicí mídlo. To je jako z Albánie holicí mídlo, že ještě přejou těm zabalený, on pár děti tam napsáno turecké mídlo. Já pám, jo pane, to už jsem si koupil teď v poslední době takové věci, že tam bylo napsáno něco jiného, než co jsem tam... A on povídá, no nemůžu si pomoct, já to jen prodávám. Já, pan, tohle vám děti nekoupil. Oni, a dědinku, kup nám to a tohle, teď podám, tak já si řeknu. Tak dobře, ovšem, dovolte takový malý ponaučení, povídám. Tady u Martinka je to úplně lhostejný, ten s tím může dělat, co chce, paž má ještě mléční zoubky, tomu narostou nový. Ale Zdeníčko, ty už máš stálý zoubky, musíš si dát pozor. Když ti ulomí se nebo vypadne zoubek, už ti nenaroste. A teď jako správný dědek instruktor. Povídám, podívej se, žádný nějaký tahání, hryzání, rozbalil jsem, to vypadalo skutečně jak mejdlo. Olíci, jako jak byly ty špalky, jo. Pán, takhle to uchop, kousni a pa, a špičák je v hajzlu.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dovolte mi, abych vám představil vynikajícího motokrosového jezdce. Australana Wendy Matejku. Pro nás je zajímavé, že Wendy Matejka pochází ze Strakonic. Studoval u nás. Wendy, vy se prý po letech připravujete u nás v Československu na známou motocyklovou soutěž terénních jezdců, takzvanou šestidenní. Chlapče, co vás k tomu vedlo? Proč se nepřipravujete doma, u vás, v Austrálii, tedy v Melbourne?
2: Melbourne je placka, rovný jako stůl, nikde ani hrbůlek.
1: No ale přeci v Austrálii jsou široké pláně, nádherná příroda.
2: Well, krásná příroda je u nás v Austrálii a proto si obyvatelstvo chrání. Tam nemůžete jezdit s motorkou, jak vy říkáte, křížem křážem. A také naši divoši australští motocrossu příliš nefandí. Vy vidíte můj nos?
1: No, z profilu moc ne, zepředu trošku ano.
2: To bumerang udělal vizit návštěvu na mém ksichtiku. Chtěl jsem ho domorodcům vrátit, ale on navštívil mě podruhý. Trénink v Austrálii není simple, není jednoduchý, stojí moc dolarů.
1: Takže Wendy, u nás je to lepší?
2: To vůbec nedá srovnat se. Minulý týden jsem se svou Yamaha jel kousek za Prahou přes takové poličko. Byl to majetek jakéhosi collective farm. Jak vy říkáte JZD.
1: Wendy, my říkáme JZD.
2: A oni chytili mne a já myslel, že půjdu do prison do vězení, kde šerif dá velikou pokutu. Ale oni ne. Oni odvedli do hospody, kde poplacali po zadech a dali diplom, že já se svou Yamaha vyhoral první jarní brázdu. Ten den bylo po tréninku a práci v GZD, byla v čudu. Zmazali jsme se jak klokani. To je ohromná dobrota, tahle vaše alpská trojkombinace. Pivo, horčák and modrý raketa. Předseda GZD mi musel půjčit bílou hůl a vlčáka. Aby jsem vůbec trefil do hotelu.
1: A Wendy, kde se vám vlastně u nás trénuje nejlépe?
2: Celá Praha je pro motocrossovou jezdce opravdový ráj. Tolik Wimolu, Hrbolu, Bully and... Jemek. Was a Chichi Stones.
1: Chichi Stone, co ti myslíte?
2: Kočičí hlavy s asfaltovou polevou. Vám nemůže nabídnout žádná příroda na celém světě. Chtěl bych o tom napsat do National Geographic. Slabě mi to připomíná kanion smrti v Nevadě.
1: No to je od vás hezké, Wendy, že o tom hodláte psát, to je popularita.
2: A můžu něco zeptat já se vás?
1: Jistě, Wendy, klidně se ptejte.
2: Proč se v Praze nejezdí ona známá slavná steeplechase? Proč se musí jezdit až do Pardubic? No to je přeci fantastic. Co ulice, to taxi subříkov. Pravda. Muselo by se to drobatko upravit, poněvadž v Praze by si zlámal hnáty i mamut.
1: Wendy, to jsou nápady. V Praze se přeci nemohou jezdit dostihy. Chyběla by cílová rovinka.
2: Why? Máte přece pěší zónu.
1: To je pravda, to máme, ale tu máme pro jiné účely. A potom na trati by chyběly proutěné překážky.
2: Ale přeci z každého druhého oukaputu u vás vyrůstá nějaké křovičko. Stačí před steeplechase windat a potom vy můžete zesinout zpět.
1: No možná, možná, ale tak aspoň uznejte, že by se v ulicích museli nákladným způsobem budovat tribuny pro diváky. To by naše OPBH rozhodně nezvládlo.
2: O tom vašem OPBH jdou v Austrálii legendy. Tam prý, když se spojí šikovné české ruce, tak je od půl litru s pivem nikdo na světě neodpůl. And co se tribun týče, v každé druhé ulici máte lešený. To chce jenom barvu štetec a můžete prodávat tiket, stupenky.
1: No, Wendy, děkuji vám za připomínky, ale pojďme dopředu v rozhovoru. Jak se vám jeví obyvatelé našeho hlavního města? Myslím hlavně ti mladí.
2: Jsou to velmi otevření lidé.
1: Krásná slova, podle čeho tak usuzujete?
2: Každý z nich má kapsu otevřenou jako kloka. Minulý týden jsem se svou Yamaha zastavil u hotelu Elkron, kde mne nějací dva mládenci ouvexlovali takovým způsobem, že než vystit motor u mi Yamaha, koukám kožená kombinéza, fuč, koukám, čuvikám žvíkačka za uchem, fuč, koukám, zlatý zuby, fuč, dolary, fuč, a já stojím nahý, bos, jen tak v helmě před hotelem a v každé ruce držím jeden modrý obrazek s Bedřichem Smetanou.
1: No, Wendy, děkuji vám za rozhovor, i když přiznám se, představoval jsem si ho poněkud jinak.
2: Ale na závěr bych chtěl říct ještě jednu věc. Že opravdový bombonek pro motocrossového jezdce jsou tyhle vaše železniční přejezdy. To, když přejedete v plné rychlosti, tak si okamžitě musíte nechat vyměnit tlumiče a prdel, goodbye.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Zavřete oči. Přicházím. Dobrý večer, vážení přátelé. Jaký je dnešní večerní televizní večer? Opravdu pestrý. V 19.30 vysíláme první vydání televizních novin. Ve 20 hodin uvedeme přílohu televizních novin. Ve 20.20 přílohu přílohy televizních novin. Ve 21 hodin a něco? To bude první díl francouzského filmu podle klasaca, podle starého historického románu Viktora Huga Chlípníci. Opravuj bídníci. V českém dabingu Ubožáci. Ve 22 hodin to bude druhý díl francouzského filmu o těch chudácích z Francie. No a pak vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to francouz, tak asi Žorvé. Mám zelení touche. Český manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. No a na závěr se rozloučíme zprávy. No a co nám připravil druhý kanál? V 15 hodin to bude sportovní odpoledne. V prvé části budeme sledovat koule žen a prsa mužů. Ve druhé potom pražské přebory ve veslování. Ve 20 hodin to bude americký film z prostředí mládeže hippies paní Marianka Matka Pluku. Ve 21.15 pátý díl trojdílného televizního seriálu příběhu notorické alkoholičky z protialkoholní léčebny Stříbrná pila. Potom se podíváme na původní televizní inscenaci Hry ze života našich energetiků Mezi proudy. Dále to bude přepis známého románu Žila Verena, Děti kapitána emigranta. No a potom přenos opery Wolfganga a Mozarta, známé skladatelské dvojice, John Dovany. No a potom to už budou zprávy. A ještě jaké bylo počasí. Počasí včera v noci na minulý čtvrtek. Celková povětrnostní větry. Teplý fronta postupuje ze severovýchodu. A ještě upozornění pro řidiče. Ve večerních hodinách se bude na některých místech vozovky tvořit tma. Srovnáme si správný čas. Je někdo ukradl hodinky. Je přesně.

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruky.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde blondýnka k psychiatrovi. Pane doktore, já mám komplexy. A co vás konkrétně trápí? No nemůžu uvěřit, že jsem tak hezká, jak vypadám.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland. Skonto
3: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí. Skonto nábytek.
1: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pá!
3: Na kraji zamíchej, ochotnej, jam, jam, jam.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký pátek. Sbírka Paměť národa otevřela veřejnosti svůj archiv v textové podobě. Pomocí automatického rozpoznávání řeči převedla do textu přibližně 30 000 hodin nahrávek. V archivu lze hledat prostřednictvím AI asistenta.
4: Co se děje v kraji?
5: Následující víkendy se veřejnosti na Vysočině otevřou desítky památek, připojí se ke dnům evropského dědictví. Zdarma si bude možné v sobotu a v neděli prohlédnout i hrobku rodu Palavičiny u Jemnice. Dnes je to přesně 25 let od tragédie, kdy členové islamistické organizace Al-Kaida 11. září 2001 unesli dopravní letadla a nasměrovali je do věží Světového obchodního centra na Manhattanu a do Pentagonu. Čtvrté letadlo se zřítilo na poli v Pensylvánii. Útoky si ten den vyžádali téměř 3000 obětí. Počet obětí však dodnes narůstá. Ke konci letošního července na nemoci spojené s tragickou událostí zemřelo celkem 9677 lidí. Nového ultimátního šampionátu se v Budapešti od dneška do neděle zúčastní 381 atletů z 65 zemí. Do vybrané společnosti, která bude bojovat o lukrativní prémie v celkovém objemu 10 milionů dolarů, se kvalifikovala i trojice českých atletů. Lourdes Gloria Manuel, Volodymyr Myslivčuk a Jan Štefela.
4: Rádio Jihlava.
6: 101.1 FM.
4: Jsme tady s vámi.
7: Vyšuje nám tento týden na vlnách Rádia Jihlava. Zprávy máme za sebou a my se pouštíme do dnešního pátečního rána. Hlavně buďte s Rádiem Jihlava, ať se báječně poslouchá. To vám přeje Zbyněk Loucký. Hezký den a dobré ráno.
4: Rádio Jihlava. 101.

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Můžete ovlivnit budoucnost lokalit nad Plovárnou a Špitálské předměstí. Jihlava zve veřejnost na veřejná projednávání, která se uskuteční ve čtvrtek 17. září. Dvě projednávání se zaměří na lokalitu nad Plovárnou a Špitálské předměstí. Jihlava připravuje další rozvoj několika významných částí města a chce tak do debaty o jejich budoucnosti zapojit také veřejnost. Územní studie umožňuje podrobněji prověřit, jak se může konkrétní část města v budoucnu rozvíjet. Nejde pouze o umístění nových domů. Řeší se také doprava, veřejná prostranství, zeleň, technická infrastruktura nebo vazby na okolní čtvrti. Veřejná projednání jsou důležitá právě proto, že lidé, kteří v dané lokalitě žijí nebo se v ní pravidelně pohybují, mohou upozornit na potřeby a souvislosti, které je dobré do další práce zahrnout.
0: Ako

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Copak 11. září v kalendáři, tady je kalendárium. Rok 1966, českoslovenští volejbalisté se stali na domácím světovém šampionátu mistry světa v tento den. V roce 1989 se otevřela železná opona mezi socialistickým Maďarskem, ale také Rakouskem. Přes otevřenou hranici odešlo tisíce východních Němců na západ. V roce 2001 automobilka Škoda Auto představila veřejnosti novou modelovou řadu Škoda Superb, čím se po téměř 50 letech vrátila k výrobě vozů střední třídy. A současně v roce 2001 proběhly teroristické útoky ve Spojených státech, které odstartovaly takzvanou válku proti terorismu. Kdo se narodil v tento den? V roce 1936 to byl herec a dramatik Pavel Landowski. V roce 1945 německý fotbalista a trenér Franz Beckenbauer a v roce 1965 americký hudebník Moby. Pěkný den s rádiem.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde Martin za tatínkem a říká: tati, můžeš mě půjčit tvou fotku? A na co ti bude? No tak máme zítra zeměpis a paní učitelka říkala, že máme přinést obrázek přírodní katastrofy.

0: Hravé léto na rádiu Jihlava. Víme, co se děje v našem kraji.
1: Žďárská knihovna Matěje Josefa Sichry má šanci uspět v prestižní evropské soutěži RegioStars 2026. Po rekonstrukci se probojovala mezi 25 finalistů. O jednom z ocenění mohou rozhodnout také lidé v hlasování veřejnosti. Knihovna se po rekonstrukci proměnila v moderní prostor určený všem generacím. Z knihovny vzniklo místo, které neslouží pouze k půjčování knih, ale také k setkávání, odpočinku, studiu a nejrůznějším aktivitám. Ročně se zde uskuteční více než 900 akcí. Program je určený různým věkovým skupinám, od nejmenších dětí až po seniory, pro které knihovna pořádá například kurzy zaměřené na umělou inteligenci. Právě díky tomu se Žďárská knihovna dostala mezi 25 finalistů soutěže RegioStars. O vítězích rozhodne Mezinárodní porota v říjnu během Evropského týdne regionů a měst. Žďárský projekt má ale šanci získat také cenu veřejnosti. O ní mohou rozhodnout lidé svým hlasem. Hlasovat je možné na oficiálních stránkách soutěže RegioStars Awards.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Milé holky, kluci, zlatíčka, tady je další otázka, kterou se vás ptáme. Proč nemůžeme letět na dovolenou do vesmíru?
2: No, protože bychom se mohli spát, nebo bychom nemohli dýchat.
3: Nemůžeme tam jet, protože nemáme raketu.
4: Protože pak se nemůžeš vrátit zpátky.
3: Protože ta země koule, která tam žije, tak už tam zůstane navždy ten člověk. A může se udusit a dojde mu kyslík.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
10: V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.

0: zítra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Skonto nábytek.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Přeji pěkné ráno. Městský soud v Praze podle České televize zrušil osvobozující rozsudek v kauze bývalého poslance Dominika Feriho, který čelí obžalobě ze znásilnění tehdy 17-leté dívky. Případem se tak bude muset znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 3. Mluvčí soudu informaci nepotvrdila, středeční rozhodnutí podle ní dosud nebylo doručeno všem účastníkům.
7: Jihlava aktuálně.
8: Nemocnice Jihlava zrekonstruovala po 23 letech sály jednodenní chirurgie. Nové vybavení stálo víc než 22 milionů korun. Cílem bylo podle nemocnice zajistit lepší podmínky pacientům i personálu. Sály slouží především pro gynekologické, ortopedické, urologické a chirurgické výkony, které nevyžadují hospitalizaci. Švýcarská federální zpravodajská služba ve čtvrtek zveřejnila 200-stránkovou zprávu o nechvalně proslulém nacistickém válečném zločinci Josefu Mengeleovi. Německém lékaři známém jako anděl smrti kvůli provádění hrůzných lékařských experimentů na vězních v Osvětimi. Tenistka Kateřina Siniaková dnes může získat druhý deblový titul na US Open. S Američankou Taylor Townsendovou nastoupí ve finále dámské čtyřhry proti domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová. Zápas začne v 18 hodin našeho času.
7: Rádio Jihlava.
9: 101.1 FM.
7: Jsme tady s vámi.
10: Děkujeme Katce za zprávy a už se dostáváme do dnešního dne na Rádiu Jihlava. Dobré páteční ráno vám přejeme, skvělý poslech k tomu. Tady Rádio Jihlava, Zbyněk Loucký, hezký den.
7: Rádio Jihlava. 100.

0: Kam na Jihlavsku?
1: A právě dnes pro vás máme sportovní akci pro dnešek i celý víkend. My vás zveme na memoriál rektora Ladislava Jirků VŠPJ Cup 2026. Probíhá od dneška až do neděle, a to ve sportovním areálu základní školy Otokara Březiny a základní školy Demlova v Jihlavě. Je to mezinárodní baseballový turnaj, který se koná právě na počest prvního rektora VŠPJ a jednoho ze zakladatelů baseballu v Jihlavě Ladislava Jirků. Je určen týmům soutěžícím v mládežnické kategorii do 13 let. O putovní pohár v baseballu si přijedou zahrát družstva z Česka, Polska a Rakouska. Tak si když tak tuhle sportovní akci rozhodně užijte a hezké dny.
0: Kam na Jihlavsku?

Dobré ráno a hezký den, to vám přeje Rádio Jihlava. Dnes je to pátek 11. září a mimochodem, dámy a pánové, do konce roku zbývá 111 dní. A ještě taky pohled do kalendáře, je tam Denisa. Tak všechno nejlepší k dnešnímu svátku a hlavně posíláme další hity. Ať se dobře poslouchá, hezký den přeje Rádio.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Pomlouvají zaměstnanci svého mistra. A víš, co má Jirka v hlavě? Ne, vákuum. Schovaný Jirka vyleze a říká, no tak furt je to lepší než nic.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Rybník Kalvárie opravený, hráz už nebude propouštět vodu. Oprava rybníka Kalvárie u základní školy Demlova je dokončená. Město nechalo utěsnit hráz a bezvýkopovou metodou opravit kanalizační potrubí. Rybník Kalvárie na Březinkách prošel během prázdnin opravou, jejímž hlavním cílem bylo omezit průsaky vody přes hráz a zlepšit její technický stav. Hráz stavbaři utěsnili pomocí injektáže. Na základě předchozího geofyzikálního průzkumu vyvrtali desítky sond hlubokých několik metrů a pod tlakem do nich aplikovali speciální hmotu. Ta vyplnila dutiny a pukliny v hrázi i její podloží a vytvořila těsnící bariéru. Výsledkem by mělo být výrazné omezení průsaků a zároveň lepší stabilita hráze.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: A už je tady pátek, páteční ráno a taky finišující tento pracovní týden. Tak si užijte dnešní pátek 11. září, mějte se moc hezky, pomaličku taky. Samozřejmě po dnešním pátku pěkný víkend, ale právě teď ještě motto pro dnešní den. Láska je květina, kterou musíte nechat růst. Mějte se moc hezky, prožijte pěkný den, krásný víkend a hlavně buďte s Rádiem Jihlava. To všechno vám přeje Zbyněk Loucký. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz. Skonto
4: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezký pátek. Sbírka Paměť národa otevřela veřejnosti svůj archiv v textové podobě. Pomocí automatického rozpoznávání řeči převedla do textu přibližně 30 000 hodin nahrávek. V archivu lze hledat prostřednictvím AI asistenta.
6: Co se děje v kraji?
7: Následující víkendy se veřejnosti na Vysočině otevřou desítky památek, připojí se ke dnům evropského dědictví. Zdarma si bude možné v sobotu a v neděli prohlédnout i hrobku rodu Palavičiny u Jemnice. Dnes je to přesně 25 let od tragédie, kdy členové islamistické organizace Al-Kaida 11. září 2001 unesli dopravní letadla a nasměrovali je do věží Světového obchodního centra na Manhattanu a do Pentagonu. Čtvrté letadlo se zřítilo na poli v Pensylvánii. Útoky si ten den vyžádali téměř 3000 obětí. Počet obětí však dodnes narůstá. Ke konci letošního července na nemoci spojené s tragickou událostí zemřelo celkem 9677 lidí. Nového ultimátního šampionátu se v Budapešti od dneška do neděle zúčastní 381 atletů z 65 zemí. Do vybrané společnosti, která bude bojovat o lukrativní prémie v celkovém objemu 10 milionů dolarů, se kvalifikovala i trojice českých atletů Lourdes Gloria Manuel, Volodymyr Myslivčuk a Jan Štefela.
6: Rádio Jihlava 101.1 FM.
8: Krásné páteční dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková a za chvíli vás pozvu na parádní akci, která se ode dneška koná v Litomyšli, tak si na to počkejte, teď ale další hity. Pulling up my bro down car, will you get in for the one last ride? I know we said we would let go, it's out of control, we're so natural. Maybe we just needed some time to figure it out, I know it'll be alright. I'll take you

Ladíte Rádio Jihlava. Často skryté dvorky, zahrady a zákoutí v historickém centru Litomyšle oživí akce s názvem Litomyšlské dvorky. Od pátku, tedy od dneška až do neděle, má na programu směs výtvarných, hudebních, divadelních či dalších akcí a na všechny je vstup zdarma, tak toho využijte, přijďte se podívat, teď už ale další muzika.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Víte, co mají společného právníci a žabáci? Oba mají velkou hlavu, která se skládá skoro jenom z úst.

0: chytřejší než rádio.
1: Jistě jste už někdy v životě se nechali obelstít, jinak řečeno jste někomu sedli na vějíčku. Ostatně, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, a tak není divu, že člověk sedne podvodníkovi na lep. Proč se však ve všech uvedených obrazných přirovnáních odkazujících k chycení někoho do pasti vyskytují zmínky o lapání ptáků, vějíčkách a lepu? Protože zmíněné fráze používáme dnes pouze v přeneseném smyslu. Dřív ale doslova popisovali běžnou praxi chytání ptáků na lepidlo. Když se našim předkům zachtělo chytat ptáky, našli si vhodnou větvičku anebo proutek, potřeli je silnou vrstvou přírodního lepidla. No a pak už jen stačilo počkat, až ptáček přiletí a sedne na lep. Nikoli náhodou zní vějíčka, podobně jako větvička. Jde opravdu o starší variantu dnešního výrazu. Když tedy někomu sednete na vějíčku, jste jako ten ptáček, který si chtěl odpočinout na větvičce a místo toho se chytil na lep. Tak od teď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na Rádio Jihlava.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: památky boží. Kvůli ochraně lomového kamene, ze kterého je památka postavená, bude natřená. Je to kompromis mezi názory části veřejnosti, která si přála zachování čistých kamenných zdí, a hladkou omítkou, kterou součást jihlavského opevnění před staletími měla. Za chvíli zprávy, teď už další muzika.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhone 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
4: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Skonto nábytek.
9: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: zítra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září. Skonto
3: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
9: Přeji hezký pátek. Obyvatel České republiky v letošním prvním pololetí ubylo 12 200. Ke konci června jich tak v zemi žilo 10,904 milionu. Důvodem úbytku byl vyšší počet zemřelých než narozených, což nedokázala vyrovnat ani migrace. Jejím vlivem Česko obyvatele získalo.
8: Co se děje v kraji?
9: S péčí o cenné přírodní území Rančířovský okrouhlík Smokřady u Jihlavy ochráncům přírody pomohly téměř 30 dobrovolníků. Schrabovali posekanou trávu, odklízeli větve po prořezávkách křovin a stůlní vytrhávali orobinec a jiné druhy rostlin. O zhruba 2-hektarové území se dlouhodobě stará spolek Mokřady. 6 indonéských rodičů podalo trestní oznámení za otravu jídlem na vládní agenturu, která řídí program obědů poskytovaných zdarma školákům. Jedná se o první právní krok namířený proti vlajkovému programu prezidenta Subianta. Od jeho loňského spuštění bylo zaznamenáno více než 50 000 případů otravy jídlem.
8: Sport.
9: Ve finále ženské dvouhry na tenisovém US Open se střetnou současná světová jednička Arina Sabalenková s tou budoucí Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Finále začne zítra ve 22 hodin. Dvě nejvýše nasazené hráčky si tak zopakují souboj z letošního finále Australian Open.
8: Rádio Jihlava.
10: 101.1 FM.
8: Jsme tady s vámi.
11: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Mezi nominovanými na letošní stavbu roku je i horácká multifunkční aréna v Jihlavě. Více za chvíli.
8: Rádio Jihlava. 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Tak co, kamaráde, čím se dneska živíš?
1: Tak víceméně politikou. Máš pravdu, mně se taky nechce pracovat.

0: Krasála s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina má za sebou rekordní prázdniny. Výjezdů bylo 9541, nejvíc za dobu existence organizace. Dosavadní rekord z roku 2024 překonali záchranáři o 553 výjezdů. Záchranáři ošetřili 7577 pacientů. Vrtulník letecké záchranné služby vzlétl ke 179 událostem. Výrazně přibylo také případů alergických reakcí pobodnutí hmyzem. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase v pondělí v 9.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland. Skonto
6: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký den. Téměř 200 tisíc psů už zapsali jejich majitelé do nové centrální evidence, která je v provozu od začátku července. Registrace je povinná, jinak hrozí chovatelům pokuta až 50 tisíc korun. Stát si od systému slibuje například jednodušší dohledání ztracených psů. Registraci musí lidé zajistit nejpozději při očkování proti vzteklině.
3: Co se děje v kraji?
4: Následující víkendy se veřejnosti na Vysočině otevřou desítky památek. Připojí se ke dnům evropského dědictví. Zdarma si bude možné v sobotu a v neděli prohlédnout i hrobku rodu Palavičíny u Jemnice. Šéf letecké společnosti Ryanair Michael O'Leary odmítl, že by cestujícího, který se v červenci během letu zranil po rozbití okénka, změna tlaku částečně vysála z letadla. Podle něj byl muž přitažen k otvoru, ale žádná část jeho těla ze stroje nevyčnívala. Američtí vyšetřovatelé prošetřují incident, při kterém utrpěl 61-letý Srb těžká zranění poté, co se 10. července po startu z řecké Soluně vedle něj rozbilo okénko.
3: Sport.
4: Basketbalistka Eliška Joklová bude po skončení angažmá v Minnesotě v Národní basketbalové lize žen hrát opět za Žabiny. S brněnským celkem čeká 24-letou reprezentační rozehrávačku už za necelé dva týdny kvalifikace o Evropskou ligu.
3: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Krásné páteční dopoledne, dámy a pánové, tentokrát s datem 11. září. Dneska si tedy mimo jiné připomínáme smutné události z roku 2001, tedy teroristický útok na americká dvojčata. Ale taky je dneska pátek, máme krátce po 11. hodině a tak jsme momentálně na startu dalšího dopoledního vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. No a co vás dneska všechno čeká a co vás nemine? Tak třeba si řekneme, že El Niño míří k rekordu. Nebo se podíváme na víkendové počasí. A samozřejmě toho bude ještě spoustu dalších zajímavostí a perlíček a tak dále. Tak si to nenechejte určitě ujít, já vám všem přeji vydařený pátek, přeji vám dobrý den, dobrou náladu, dobrý poslech, no a hned posílám za vámi první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
6: Rádio.

Rád laň je tajemství bíl. Kdo slýchá tvůj hlas, ten je ztracen. Ten se navždy polapil, úsměv tvůj, to je ta pást. Ten pán, co prý si tě vezme, musí být multimilionář. To říkáš všem tak vážně, že ti věřím.

0: Posloucháte páteční dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem a právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

63-letá Bára Basiková v pražské Lucerně uvedla do kin časozběrný dokument Heleny Třeštíkové, která 50 let zachycovala její život. Dokument už dámy uvedly na Karlovarském festivalu, ale teprve teď přichází do kin.

0: videoklip, který bude trendy, a zadělal si tím akorát na pořádný malér. Zpěvák Richard Krajčo se ve videu na sociálních sítích přidal k nebezpečné výzvě, při níž se lidé za jízdy natáčejí pomocí mobilu připevněného zvenčí na vozidle. A já v něm toužím žít.
1: Rádio Jihlava.
2: Nekřičíme, že nás hlava bolí, vzdálení smutku.
0: Hity Františka Nedvěda dostávají novou podobu.

0: Jeho syn František Nedvěd mladší vystupuje s Honzou Bendikem v projektu Nedvědovky. Bendik má pro Nedvědovy písničky slabost. Ostatně s jeho hitem Podvod vystupoval v semifinále Superstar v roce 2009.
1: Zatrak, zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lékař říká advokátovi: vaši klienti, pane, určitě nejsou andělé. Ano, to je pravda, ale vaši mají velkou možnost se jimi brzo stát.

0: Tak máme, milí posluchači Rádia Jihlava, dneska pátek, je 11. září a vy jste dobře naladěni na vlny 101.1 FM. My se teď společně podíváme do kalendáře, kdo pak nám to dneska slaví svátek. A jsou to Denisa, Denis a Dionyze. A taky Diviška. Přejeme tedy všem oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte páteční dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem a ten má na tuto chvíli pro vás připraveny dvě pranostiky platné pro dnešní den. Jedna říká, na svatou Denisu věnuj se tenisu. Nebo, když má svátek Denis, no a teď mě nenapadá žádný rym. Tak to byly pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
10: V superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2. 9.

0: Lidl jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz. Skonto
3: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Vítejte u zpráv. Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku dál výrazně zdražují. Průměrné ceny v uplynulém týdnu stouply o téměř 2 koruny. Litr benzínu Natural 95 se tak prodává za více než 44 korun a nafty za skoro 48 korun. Analytici kvůli situaci na trhu s ropou očekávají další zdražování. Některé okolní státy brzdí růst cen regulacemi. Česká vláda se k tomu zatím nechystá.
5: Co se děje v kraji?
6: Městská knihovna ve Velkém Meziříčí zahájí běžnou činnost v přestavěné budově v pondělí 14. září. Přibyla v ní stupňovitá posluchárna vhodná i pro divadlo a víceúčelový sál. Další možnost setkávání nabízí nově upravená zahrada s altánem. Rekonstrukce budovy v Poštovní ulici, včetně vybavení, stála 90 milionů korun. Město na tento projekt dostalo dotaci 65 milionů. Cestující si mohou příští rok výrazně připlatit za letenky. Vedení Ryanairu varovalo, že pokud ceny ropy zůstanou na současných vysokých úrovních, aerolinky budou muset rostoucí náklady promítnout do cen. Letenky mohou mírně zdražit už během letošní zimní sezóny.
5: Sport.
6: Fotbalisté Slávie v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů v dlouhém oslabení proti Lens neudrželi vedení a po dvou gólech inkasovaných v nastavení vstoupili do soutěže prohrou 2-3. Po bezbrankovém poločasu dostali ve 49. minutě červenou kartu střídající Mikuláš Konečný. Skóre navzdory početní nevýhodě otevřel Daniel Šturm.
5: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Vítejte, milí posluchači, při poledním vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. No a protože je poledne, tak mám pro vás připraven další recept. Dneska to bude salát s houbami. No, tak si na to určitě počkejte. Čeká vás to už za malou chvíli. No a mezi tím si vychutnejte další hit na vlnách 101.1 FM.
5: 101.1 FM. Vaše jednička s českými

Posloucháte polední program Rádia Jihlava. Fugas má pro vás připraven recept na salát s houbami. Uvaříme si těstoviny. Mezitím cibuli nakrájíme nadrobno a česnek nasekáme na tenké plátky. Houby scedíme a necháme okapat. Bazalku opláchneme, osušíme a otrháme lístky. Parmazán nastrouháme nahrubo. V pánvi rozehřejeme olivový olej, přidáme cibuli, česnek a krátce orestujeme. Pak přidáme uvařené těstoviny, promícháme a odstavíme z plotny. K těstovinám přidáme také scezené houby a lístky bazalky. Podle chuti ještě osolíme. Na pánvi pak krátce opečeme plátky švarcvalské šunky, poté je vyjmeme a necháme krátce okapat na papírové útěrce. Jednotlivé plátky otočíme do kornoutků, no a salát rozdělíme na talíře, kde posypeme nastrouhaným parmezánem, doplníme šunkovými kornoutky a můžeme

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde blondýnka k psychiatrovi. Pane doktore, já mám komplexy. A co vás konkrétně trápí? No nemůžu uvěřit, že jsem tak hezká, jak vypadám.

0: Krásné páteční poledne vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas a po vlnách 101.1 FM za vámi posílá pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
0: Vítejte v našem podcastu dneska s panem Novákem. No, pane Nováku, vy zrovna nemáte chválihodnou minulost. Co byste nám tak jako k tomu řekl?
2: No, 6 roků jsem nepil, nebral drogy, nekouřil a nechodil za holkama. No, a pak mě maminka jednou ráno vzala do školy a tam to všechno začalo.
1: Naslyšenou u další pohádky.
3: Hravé léto na Rádiu Jihlava.
4: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Posloucháte páteční polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Po přechodu studené fronty se v Česku citelně ochladilo. V pátek, tedy dnes, bude ještě trošku pršet, hlavně na východě, no ale o víkendu se už postupně počasí uklidní a místy se dokonce ukáže i více sluníčka. Odpolední teploty mohou o víkendu, tedy v sobotu a v neděli, vystoupat až ke 24 stupňům. Další déšť pak dorazí v noci na pondělí.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Hezké odpoledne. Letošní červenec a srpen byly pro motorkáře nejtragičtějšími prázdninami minimálně za posledních 6 let. Při 13 z 68 nehodách s účastí motorky jich zemřelo 32, tedy o 9 více než loni. Samotní motorkáři přitom letos zavinili více než 6 z 10 nehod, kterých se účastnili.
0: Co se děje v kraji?
1: Vysočina přišla za první pololetí letošního roku o 1038 obyvatel. Způsobil to přirozený úbytek, když se narodilo méně dětí, než bylo zemřelých. Počet obyvatel se snížil ve všech částech kraje, nejvýrazněji na Jihlavsku. Po několika incidentech s drony na letišti v Lipsku se německé úřady rozhodly vyhostit ze země 150 Rusů. Jde o diplomaty z různých zastupitelských úřadů a jejich rodinné příslušníky. Podle odhadů západní zpravodajské komunity tvoří špioni pod diplomatickým krytím 30 až 40% ruského diplomatického personálu v té které zemi.
0: Sport.
1: Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček se po zranění kotníku, které utrpěl na mistrovství světa, zapojil ve West Hamu do tréninku. Zranil se 25. června v utkání s Mexikem, které čeští fotbalisté prohráli 0-3 a světový šampionát pro ně skončil už po skupině.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Příjemné teď už odpoledne vám z vlny Rádia Jihlava přeje Fugas, který vám může slíbit, že i v té závěrečné hodince našeho prvního dnešního společného setkání vás čeká dostatek zábavy, informací, hudby a zajímavostí. Ostatně už za chvilku vás čeká čerstvé bulvární okénko. No a v něm se dozvíme něco o synovi Báry Basikové. Tak si na to rozhodně počkejte. A mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
0: Rádio Jihlava.

Klára Basiková šla do kolen. Byl jsem pěknej ču... řekl syn Teodor na premiéře dokumentu. Vítejte v bulvárním okénku. Upřímnost nade vše. A to se cení. Bára Basiková v pražské Lucerně uvedla do kin časozběrný dokument Heleny Třeštíkové, který zachycoval celý její život. Na premiéře nechyběl ani její syn Teodor, který sál doslova dostal do kolen, když prozradil, co řekl po prvním zhlédnutí filmu. Před uvedením filmu delegace v čele se zpěvačkou a jejím synem Teodorem rozesmála sál. Bára Basiková totiž svého nejmladšího potomka vyzvala, aby řekl, co cítil po prvním shlédnutí snímku. Že jsem byl pořádnej č**k, pronesl Teo a jeho matku to tak rozesmálo, že musela obličej ukrýt ve svých.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde blondýnka k psychiatrovi. Pane doktor, já mám komplexy. A co vás konkrétně trápí? No nemůžu uvěřit, že jsem tak hezká, jak vypadám.

0: Hezké páteční odpoledne přeje Fugas i celé rádio Jihlava.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: El Niño v Pacifiku dál rychle sílí a podle meteorologa Michala Žáka nejspíše bude nejsilnějším v historii měření. Jeho dopady se přitom nemusí vyhnout ani Evropě, kde může ovlivnit charakter celé zimy. Nejvýrazněji se jeho vliv na počasí a globální teplotu podle něj může projevit až v roce 2020.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Dneska máme pátek a je 11. září. Ovšem čas je neúprosný, my už jsme na konci našeho dnešního prvního společného setkání. Teď už je připravena Katka, která vám bude dělat milou společnost a já se sem zase vrátím v 16 hodin. A tímto vás také zvu. Do té doby, čau bas fugas.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou

0: 7. září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa!
1: Na kraji zamíchy, ochotnej, mňam, mňam, mňam.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Halo, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kart extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký pátek. Obyvatel České republiky v letošním prvním pololetí ubylo 12 200. Ke konci června jich tak v zemi žilo 10,904 milionů. Důvodem úbytku byl vyšší počet zemřelých než narozených, což nedokázala vyrovnat ani migrace. Jejím vlivem Česko obyvatele získalo.
4: Co se děje v kraji?
5: S péčí o cenné přírodní území Rančířovský okrouhlík Smokřady u Jihlavy ochráncům přírody pomohly téměř 30 dobrovolníků. Schrabovali posekanou trávu, odklízeli větve po prořezávkách křovin a stůjní vytrhávali orobinec a jiné druhy rostlin. O zhruba 2-hektarové území se dlouhodobě stará spolek Mokřady. 6 indonéských rodičů podalo trestní oznámení za otravu jídlem na vládní agenturu, která řídí program obědů poskytovaných zdarma školákům. Jedná se o první právní krok namířený proti vlajkovému programu prezidenta Subianta. Od jeho loňského spuštění bylo zaznamenáno více než 50 000 případů otravy jídlem.
4: Sport.
5: Ve finále ženské dvouhry na tenisovém US Open se střetnou současná světová jednička Arina Sabalenková s tou budoucí Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Finále začne zítra ve 22 hodin. Dvě nejvýše nasazené hráčky si tak zopakují souboj z letošního finále Australian Open.
4: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Pěkné páteční odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava, zdraví vás Katka. Dnes startuje akce Litomyšlské dvorky, podrobnosti se dozvíte za chvíli.
4: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
7: Rádio.

Zdraví, hlava, krásný den vám všem. Často skryté dvorky, zahrady a zákoutí v historickém centru Litomyšle oživí akce Litomyšlské dvorky. Od dneška do neděle má na programu směs výtvarných, hudebních, divadelních či dalších akcí. Na všechny bude vstup zdarma. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Pomlouvají zaměstnanci svého mistra. A víš, co má Jirka v hlavě? Ne, vákuum. Schovaný Jirka vyleze a říká, no tak furt je to lepší než nic.

0: Pěkné odpoledne, posloucháte rádio Jihlava, Katka přeje pohodový den. Veřejnosti se na Vysočině otevřou desítky památek, připojí se ke dnům evropského dědictví, podrobnosti přinesu už za chviličku.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Následující víkendy se veřejnosti na Vysočině otevřou desítky památek, připojí se ke dnům evropského dědictví. Zdarma si bude možné v sobotu a neděli prohlédnout i hrobku rodu Palavičiny u Jemnice. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem Rádia Jihlava.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plných bitých fretek

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezký den. Téměř 200 tisíc psů už zapsali jejich majitelé do nové centrální evidence, která je v provozu od začátku července. Registrace je povinná, jinak hrozí chovatelům pokuta až 50 tisíc korun. Stát si od systému slibuje například jednodušší dohledání ztracených psů. Registraci musí lidé zajistit nejpozději při očkování proti vzteklině.
6: Co se děje v kraji?
7: Následující víkendy se veřejnosti na Vysočině otevřou desítky památek. Připojí se ke dnům evropského dědictví. Zdarma si bude možné v sobotu a v neděli prohlédnout i hrobku rodu Palavičíny u Jemnice. Šéf letecké společnosti Ryanair Michael O'Leary odmítl, že by cestujícího, který se v červenci během letu zranil po rozbití okénka, změna tlaku částečně vysála z letadla. Podle něj byl muž přitažen k otvoru, ale žádná část jeho těla ze stroje nevyčnívala. Američtí vyšetřovatelé prošetřují incident, při kterém utrpěl 61-letý Srb těžká zranění poté, co se 10. července po startu z řecké Soluně vedle něj rozbilo okénko.
6: Sport.
7: Basketbalistka Eliška Joklová bude po skončení angažmá v Minnesotě v Národní basketbalové lize žen hrát opět za Žabiny. S brněnským celkem čeká 24-letou reprezentační rozehrávačku už za necelé 2 týdny kvalifikace o Evropskou ligu.
6: Rádio Jihlava.
3: 101.1 FM.
6: Jsme tady s vámi.
8: Posloucháte Rádio Jihlava, jsme za to moc rádi a víme, že nemocnice Jihlava zrekonstruovala po 23 letech stály jednodenní chirurgie, podrobnosti za chviličku.
6: 101.1 FM, vaše jednička z České.

101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Víte, co mají společného právníci a žabáci? Oba mají velkou hlavu, která se skládá skoro jenom z úst.

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Městská knihovna ve Velkém Meziříčí na Žďársku zahájí po přestavbě běžnou činnost v pondělí. V budově přibyla stupňovitá posluchárna vhodná i pro divadlo a víceúčelový sál. Další možnost setkávání nabízí nově upravená zahrada s altánem. Přestava budovy v Poštovní ulici stála 90 milionů korun, včetně vybavení. Město na projekt dostalo dotaci 65 milionů. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům rádia Jihlava.
1: Děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Diamond Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Vítejte u zpráv. Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku dál výrazně zdražují. Průměrné ceny v uplynulém týdnu stouply o téměř 2 koruny. Litr benzínu Natural 95 se tak prodává za více než 44 korun a nafty za skoro 48 korun. Analytici kvůli situaci na trhu s ropou očekávají další zdražování. Některé okolní státy brzdí růst cen regulacemi. Česká vláda se k tomu zatím nechystá.
5: Co se děje v kraji?
6: Městská knihovna ve Velkém Meziříčí zahájí běžnou činnost v přestavěné budově v pondělí 14. září. Přibyla v ní stupňovitá posluchárna vhodná i pro divadlo a víceúčelový sál. Další možnost setkávání nabízí nově upravená zahrada s altánem. Rekonstrukce budovy v Poštovní ulici včetně vybavení stála 90 milionů korun. Město na tento projekt dostalo dotaci 65 milionů. Cestující si mohou příští rok výrazně připlatit za letenky. Vedení Ryanairu varovalo, že pokud ceny ropy zůstanou na současných vysokých úrovních, aerolinky budou muset rostoucí náklady promítnout do cen. Letenky mohou mírně zdražit už během letošní zimní sezóny.
5: Sport.
6: Fotbalisté Slávie v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů v dlouhém oslabení proti Lens neudrželi vedení a po dvou gólech inkasovaných v nastavení vstoupili do soutěže prohrou 2-3. Po bezbrankovém poločasu dostali ve 49. minutě červenou kartu střídající Mikuláš Konečný. Skóre navzdory početní nevýhodě otevřel Daniel Šturm.
5: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Páteční odpoledne s datem 11. září tady na rádiu Jihlava pokračuje dál. Nicméně teď už zde je opět Fugas a ten s vámi bude trávit celý tento odpolední čas na vlnách 101.1 FM a bude vám nabízet písničky, informace, hudbu a zábavu. No a na co konkrétně se můžete těšit? Tak třeba na informaci o tom, že před domem herce Nicolase Cage se propadla zem. No a přidáme fůru dalších zajímavostí. Tak si na podrobnosti rozhodně počkejte. Čekají vás už za chvíli. No a já vám všem přeji dobrý den, dobrou náladu, dobrý poslech a posílám hned první mix těch největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
5: Rádio Jihlava 101.1

0: Kdy hledáme signál?
1: Hezké páteční odpoledne vám z Vlna rádia Jihlava přeje Fugas.
2: Okénko.
3: Okénko.
2: Do světa zajímavostí.
1: Před domem hollywoodského herce Nicolase Cage v Malibu se objevila velká propadlina, dlouhá a široká přibližně 9 metrů. Informuje o tom stanice BBC. Vznikla poté, co jižní Kalifornii v posledních dnech zasáhly silné deště spojené s tropickou bouří Marie, která se předtím sformovala jako hurikán. Média ovšem neinformují o žádných zraněných, což je

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Tak co, kamaráde, čím se dneska živíš?
1: Tak víceméně politikou. Máš pravdu, mně se taky nechce pracovat.

0: Pohodové páteční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Policie Jihlava.
0: Podvodníci v Česku při telefonátech napodobují pracovníky bank a snaží se lidi přesvědčit k instalaci škodlivé aplikace. Nově přitom kombinují jak klasický phishing, tak malware, kterým dokáže v reálném čase přeposílat komunikaci mezi bezkontaktní platební kartou a telefonem. Útočník pak může kartu použít k platbě, i když jí má majitel stále u sebe.
1: Policie Jihlava.
0: Hravé

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava z Fugase.
1: Hokejová Dukla na Rádiu Jihlava.
0: Začala nová sezóna a hned první zápas jihlavské Dukly na domácím ledě proti Frýdku Místku skončil výhrou naší Dukly 4-3. No a my už se můžeme těšit na další utkání. To proběhne v sobotu na ledě Kohoutů z Tábora. No a hned druhý den tady opět na domácím ledě v neděli utkání proti Slavii Praha.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3, 72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září. Skonto
8: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Hezké odpoledne. Letošní červenec a srpen byly pro motorkáři nejtragičtějšími prázdninami minimálně za posledních 6 let. Při 13 z 68 nehodách s účastí motorky jich zemřelo 32, tedy o 9 více než loni. Samotní motorkáři přitom letos zavinili více než 6 z 10 nehod, kterých se účastnili.
3: Co se děje v kraji?
4: Vysočina přišla za první pololetí letošního roku o 1038 obyvatel. Způsobil to přirozený úbytek, když se narodilo méně dětí, než bylo zemřelých. Počet obyvatel se snížil ve všech částech kraje, nejvýrazněji na Jihlavsku. Po několika incidentech s drony na letišti v Lipsku se německé úřady rozhodly vyhostit ze země 150 Rusů. Jde o diplomaty z různých zastupitelských úřadů a jejich rodinné příslušníky. Podle odhadů západní zpravodajské komunity tvoří špioni pod diplomatickým krytím 30 až 40% ruského diplomatického personálu v té které zemi.
3: Sport.
4: Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček se po zranění kotníku, které utrpěl na mistrovství světa, zapojil ve West Hamu do tréninku. Zranil se 25. června v utkání s Mexikem, které čeští fotbalisté prohráli 0-3 a světový šampionát plně skončil už po skupině.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Další naše společná hodinka vysílání na rádiu Jihlava je před námi, no a já doufám, že budeme mít i nadále spolu pohodové páteční odpoledne a já vám nabídnu třeba informaci o tom, co dělat v těchto dnech na zahradě. Tak si na to počkejte a já přeji krásné páteční odpoledne a ničím nerušený poslech.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Babí léto a teplé zářijové dny sice lákají k odpočinku, začátek podzimu ale rozhodně neznamená konec prací na zahradě. Právě naopak, září je ideální období ke sklízení letní úrody, k sázení jarních cibulovin, květin i zeleniny či k zazimování choulostivějších bylinek. No tak ať se vám práce daří.
1: Zahrádkářský

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lékař říká advokátovi: vaši klienti, pane, určitě nejsou andělé. Ano, to je pravda, ale vaši mají velkou možnost se jimi brzo stát.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Posloucháte páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 11. září. Městský soud v Praze zrušil osvobozující rozsudek v kauze ex-poslance Dominika Feriho, obžalovaného ze znásilnění tehdy 17-leté dívky. Případ bude znovu řešit obvodní soud pro Prahu 3. No a co na to Dominik Feri?
2: Já se

0: Posloucháte páteční podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem, který za vámi právě teď posílá čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zatrap, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.

63-letá Bára Basiková v pražské Lucerně uvedla do kin časozběrný dokument Heleny Třeštíkové, která 50 let zachycovala její život. Dokument už dámy uvedly na Karlovarském festivalu, ale teprve teď přichází do kin.

0: mít videoklip, který bude trendy, a zadělal si tím akorát na pořádný malér. Zpěvák Richard Krajčo se ve videu na sociálních sítích přidal k nebezpečné výzvě, při níž se lidé za jízdy natáčejí pomocí mobilu připevněného zvenčí na vozidle. A já tě toužím žít.
1: Rádio Jihlava.
2: Nekřičíme, že nás doba bolí, vzdálení smutku.
0: Hity Františka Nedvěda dostávají novou podobu. Jeho syn František Nedvěd mladší vystupuje s Honzou Bendikem v projektu Nedvědovky. Bendik má pro Nedvědovy písničky slabost. Ostatně s jeho hitem Podvod vystupoval v semifinále Superstar v roce 2009.
3: Zadra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
12: V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo,
1: iPhone 17,
2: laserové projektory,
1: sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Skonto nábytek.
4: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezký pátek. Obyvatel České republiky v letošním prvním pololetí ubylo 12 200. Ke konci června jich tak v zemi žilo 10,904 milionu. Důvodem úbytku byl vyšší počet zemřelých než narozených, což nedokázala vyrovnat ani migrace. Jejím vlivem Česko obyvatele získalo.
6: Co se děje v kraji?
7: S péčí o cenné přírodní území Rančířovský okrouhlík Smokřady u Jihlavy ochráncům přírody pomohly téměř 30 dobrovolníků. Schrabovali posekanou trávu, odklízeli větve po prořezávkách křovin a stůjní vytrhávali orobinec a jiné druhy rostlin. O zhruba 2-hektarové území se dlouhodobě stará spolek Mokřady. 60 indonéských rodičů podalo trestní oznámení za otravu jídlem na vládní agenturu, která řídí program obědů poskytovaných zdarma školákům. Jedná se o první právní krok namířený proti vlajkovému programu prezidenta Subianta. Od jeho loňského spuštění bylo zaznamenáno více než 50 000 případů otravy jídlem.
6: Sport.
7: Ve finále ženské dvouhry na tenisovém US Open se střetnou současná světová jednička Arina Sabalenková s tou budoucí Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Finále začne zítra ve 22 hodin. Dvě nejvýše nasazené hráčky si tak zopakují souboj z letošního finále Australian Open.
6: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: Závěrečná 60-minutovka s Fugasem na rádiu Jihlava je před námi. No a my se během ní dozvíme, že takzvaná japonská chůze je mnohem účinnější než běhání. Tak si na to počkejte, jinak vám všem přeji pohodový pátek, bezstarostný poslech a posílám další hit za hitem.
6: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zvíře.

Hezký páteční podvečer vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugás. Nebaví vás běhání a obyčejné procházky vám nepřijdou jako dostatečný trénink? Tak zkuste takový fitnessový trend známý jako japonská chůze. Slibuje totiž výrazné zdravotní přínosy,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde blondýnka k psychiatrovi. Pane doktore, já mám komplexy. A co vás konkrétně trápí? No nemůžu uvěřit, že jsem tak hezká, jak vypadám.

Bára Basiková šla do kolen. Byl jsem pěknej čů, řekl syn Teodor na premiéře dokumentu. Vítejte v bulvárním okénku. Upřímnost nade vše. A to se cení. Bára Basiková v pražské Lucerně uvedla do kin časosběrný dokument Heleny Třeštíkové, který zachycoval celý její život. Na premiéře nechyběl ani její syn Teodor, který sál doslova dostal do kolen, když prozradil, co řekl po prvním zhlédnutí filmu. Před uvedením filmu delegace v čele se zpěvačkou a jejím synem Teodorem rozesmála sál. Bára Basiková totiž svého nejmladšího potomka vyzvala, aby řekl, co cítil po prvním shlédnutí snímku. Že jsem byl pořádnej čůk, pronesl Teo a jeho matku to tak rozesmálo, že musela obličej ukrýt ve svých dlaních.

Jste dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte Rádio Jihlava dneska s datem 11. září a právě na toto datum se teď půjdeme podívat do pražského Klementýna. Zatím nejtepleji bylo v tento den v roce 2023, kdy bylo 29,6. Nejstudenější 11. září bylo v roce 1935, jen 3,9. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 15,9. No dámy a pánové, tak jsme to spolu zvládli. Já vám přeji hezký zbytek pátečního večera, krásný víkend, který je před námi, a zvu vás na nedělní ráno. V 9 hodin tady na vás opět budu čekat. Do té doby

si zastakina, si moje vím, to jenom já. Si srdce vrah mých snění, na stěnách fotky mění, slzy v hrách,

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Téměř 200 tisíc psů už zapsali jejich majitelé do nové centrální evidence, která je v provozu od začátku července. Registrace je povinná, jinak hrozí chovatelům pokuta až 50 tisíc korun. Stát si od systému slibuje například jednodušší dohledání ztracených psů. Registraci musí lidé zajistit nejpozději při očkování proti vzteklině.
0: Co se děje v kraji?
1: Následující víkendy se veřejnosti na Vysočině otevřou desítky památek. Připojí se ke dnům evropského dědictví. Zdarma si bude možné v sobotu a v neděli prohlédnout i hrobku rodu Palavičíny u Jemnice. Šéf letecké společnosti Ryanair Michael O'Leary odmítl, že by cestujícího, který se v červenci během letu zranil po rozbití okénka, změna tlaku částečně vysála z letadla. Podle něj byl muž přitažen k otvoru, ale žádná část jeho těla ze stroje nevyčnívala. Američtí vyšetřovatelé prošetřují incident, při kterém utrpěl 61-letý Srb těžká zranění poté, co se 10. července po startu z řecké Soluně vedle něj rozbilo okénko.
0: Sport.
1: Basketbalistka Eliška Joklová bude po skončení angažmá v Minnesotě v Národní basketbalové lize žen hrát opět za Žabiny. S brněnským celkem čeká 24-letou reprezentační rozehrávačku už za necelé dva týdny kvalifikace o Evropskou ligu.
0: Rádio Jihlava 101.1

jak se ti napne hroď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť. Skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hroď.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde Martin za tatínkem a říká: tati, můžeš mě půjčit tvou fotku? Ona, co ti bude? No tak, máme zítra zeměpis a paní učitelka říkala, že máme přinést obrázek přírodní katastrofy.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny,

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Pomlouvají zaměstnanci svého mistra. A víš, co má Jirka v hlavě? Ne, vákuum. Schovaný Jirka vyleze a říká, no tak furt je to lepší než nic.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Víte, co mají společného právníci a žabáci? Oba mají velkou hlavu, která se skládá skoro jenom z úst.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dívčí slovenštiny, co může být krásnějšího? Ta řeč je poznamenaná tím, že mají blíž ke slunci. Tam někde u nich se snoubí to sluníčko s tou zemí a z toho jsou ty delíria v těch kuličkách takové. Tam mají ty nejstarší smysl pro humor. Já jsem tam byl, my jsme se tam potulovali s Božidarou Truzanovou mezi sklepy. Byli jsme hosti tam a pořád ještě byli na nás čekatelé různí. Já už jsem nemohl. A tam stál stařeček, který už jsem viděl v 6 večer u toho sklepa. A bylo 11 a ještě tam stál, takový pozměněný. Tady modro, tady červeno, tady bez boltca. Já pám stařečku, co se vám stalo? Pám, a dva cizinci, ty mi dali. Já pám, kde jsou jaký? On pám, nějaký Miller a Turgau. Jsme ten předěl zase mezi tím Slovenskem, Moraváci a těma Čechama, ale skutečně vy máte něco takového prostě ve váš prospěch v té řeči. Podívejte se, jak zní pro manželku hrozně, jak to, kde jsi byl tak dlouho, odkud jdeš, ale byl jsem na pražském výběru u šupů. No to je divný, to je jako, že jste se někde zahazovali. Oni řeknou, byl jsem Modranské pod Věchom. Ta manželka, kde to je? Musíš je tam někdy vzít, že jo, tohleto Česko. A my končíme na záchytce a oni v izbičke pro opilcou.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička z českých...

0: To je sice hezké přísloví, ale v sexu neplatí, že s poctivostí nejdál dojdeš.
1: Já si totiž, já taky nejsem úplně nevinátko, já si vedu o svých zážitcích takový malinký deníček.
0: No, to nás zajímá.
1: Byste chtěl vědět, jak se, daleko jsem došel,
0: ano,
1: tak mám tady pár svých zápisků, abyste viděli, jak na tom jsem.
0: Tak se s tím.
1: Nejsou tady děti. Je to takový lechtivý.
0: Ale no. Dobrý, jedeme. Víte,
1: tady, hele, poslouchejte, to je zajímavý.
0: Prosím. Bez emocí.
1: Bez emocí. Hele, potkal jsem jí 12. srpna v pátek.
0: No.
1: V Praze na Václavském náměstí.
0: Hezky to začíná.
1: Šla po chodníku a já jsem za ní šel asi tak 10 kroků, aby si mě moc nevšimla.
0: No.
1: A tak jsme došli pomalu až k muzeu. Pak jsem za ní šel dolů Žitnou ulicí a ve smečkách zatočila opět na náměstí.
0: No, je to zajímavé, co nám tady čteš, ale malinko, jako jo?
1: Já to popojedu, teď to přijde. Zabočila do Jindřišské ulice a podívala se na mě. A pak šla dál až na Senovážné náměstí.
0: Prosím tě, rycni to, jeď dál, jeď dál, jeď dál, dál, ať se někam dostaneme.
1: Ano, tak tady. Tady už je akce, ano.
0: No?
1: Teď to začíná být napínavý. To už jsme na Kulaťáku v Dejvicích. A ještě pořád jdeme. Tady to začíná. Zastavila se u stánku s ovocem a koupila si kilo jablek. Já jsem si také koupil kilo hrušek, 2 kila švestek, kilo vína a 5 banánů jsem si koupil. Já rád banány.
0: Prosím tě, to je reklama na ovoce a zeleninu. Nás zajímá erotická... Ano.

0: Jo, tady jsem to zrychlil, pak jsem si dal jedno pivo na to a to byl... Tady to vzalo takovej... Tady to vzalo takovej přirozený kalup.
1: No,
0: a to ještě není konec.
1: Ne, jako, není konec, to nás nezajímá.
0: To začalo být...
1: To je jedno.
0: By to bylo už...
1: Já myslím, že pro nás to stačí. Já bych spíš si udělal takový malej testík, aby jsme zjistili, co seš vlastně zač. Rozumíš, aby jsme to
0: poznali. V té oblasti sexuální.
1: Takže já bych potřeba vědět, co tě nejvíc vzrušuje.
0: To mám říct tady.
1: Přece kvůli tomu nepojedem do Berouna.
0: Ne, no. Trošku stydím.
1: Ale prosím tě, to je jedno. Co tě nejvíc zrušuje, no?
0: Já můžu to říct v té budce.
1: To je jedno, běž třeba do budky. No.
0: Už můžu, pane Šmucler?
1: Já nejsem Šmucler.
0: Ale z budky vypadáte jako Šmucler.
1: Z takovýhle budky každej vypadá jako Šmucler.
0: Já to teda řeknu.
1: No. No.
0: Ze všeho nejvíc mě zrušuje svíčková s brusinkama.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Počkej, počkej, zastav! Zastav! To je Kája! Ahoj, ahoj, Kájo, ahoj! Já tě znám! Ty mě neznáš?
2: Bohužel, já si nepamatuju.
1: Jak nepamatuju? Jedno, pojď! Napijem se, já si panáka, pojď! Ne, pojď sám žrát!
2: Prosím vás, nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
1: Nebedíš, jak mám taxíka, tak stále pojedem.
2: Je mě líto, ale
1: vypojď
2: já...
1: Vypojď nás, dobře. Pojď taxíkem, jedem sám žrát.
2: Naschle, bavte se dobře, já pospíchám.
1: Kájo, nebedí, toto všechno je moje! Kájo, toto všechno je moje!
2: Pojďte,
1: ahoj! Pojďte, ahoj! Pojďte, pojďte,
2: pojďte, pojďte, pojďte, pojďte.
1: Já si tě najdu! Třeba v Praze!
2: No, najdeme si
1: ho. Nebo v televizi!
2: Máme čas, pojďte.
1: Co ne?
2: To spěchá.
1: Tak si kem tak pojedem, no, hotové. Pojďme, to je jedno.
2: Na to máme, jo.
1: Že se nezastaví, nebo... Káre! Hoj!
2: Myslím, všichni dívají, pojďte, pojďte.
1: No nic.
2: Pojďte.
1: Proč ale, není to hňub, Kája?
2: A je, to víte, že je.
1: No, no. Co to je? Bude se krása napít, ne?
2: Posaďte se, no.
1: Ne ta slivovica.
2: Posaďte se.
1: Je. Škoda, no.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní, která vede společenskou rubriku, dostala se jí do ruky taková záležitost v novinách, kde si stěžuje majitel pejska, co se mu stalo za příkoří, když vlastně v dobách, kdy mu bylo 9 let, tak tomu psovi dal jméno Sex. A postupem doby, že se mu to tedy vymstilo velice. A sice taky tím, že když šel poprvé tomu psovi dávat licenci, že jo, já nevím, jak se tomu říká tady u nás, licenci, tak šel na ten úřad a tam tomu úředníkovi říkal, že chce přihlásit Sex, a on mu říkal, no to, že přihlašovat nikterak nemusí, že si jenom musí dávat pozor, aby tím nenarušoval pochopitelně okolí, a on říkal, no ne, já mám Sex od 9 let, a on říkal, vy jste musel být pěkný dítě, tedy, jo, že ne. No a pak nakonec dospěl k tomu, že je to pes, dobře, no. A on se velice brzy oženil, takže on měl toho psa už 10 let, no a když potom jel na svatební cestu, tak žádal pokoj pro sebe a pro svoji manželku a zvláštní pokojíček pro Sex. A ten úředník mu řekl, koukejte, dokud budete platit pořádně svoje účty, tak my se vůbec nestaráme o to, co v pokoji děláte. Můžete mít jeden pokoj, klidně. A on řekl, ne, podívejte se, já bych to nežádal, ale on mě Sex v noci budí. A ten recepční mu povídal, to já mám stejný problém.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Pane Plch, je tady pan Plch? Zase zapomněl. Promiňte. Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne z ničeho nic objevil Afriku. Je to Cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého kontinentu. Rukopis Železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo snad všechny cimrmanovské badatele. Totiž v každé Cimrmanově hře, nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem té hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jedná se o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Právě vypínáme slovenské okruhy, jsme právě vypínáme. Nehodlám vás tady nějak zahlcovat svými divadelními úspěchy, co kdy a jak jsem hrál, to chraň Bůh. Kdo mě viděl, ten svůj úsudek má, a kdo mě neviděl, to můžu namluvit stejně, co chci, takže to by nemělo jaksi cenu. Ale akorát za zmínku stojí to, že jsem začínal v Hráckém divadle v Třebíči, dostal jsem od Třebíče takový roztomilý dopis. Přijeď, Třebíče tvá. Tak jsem přijel, skutečně. Celá Třebíč moje, akorát ani jedna postel volná na spaní. Takže od 5 do 9 jsem scháněl postel, až jsem zahučel na periferii Třebíče u jednoho ceckaře na půdě do sena. Pro ty mladší ceckař to je skoro kulak. Ještě to není, ale při trošku dobrý vůle. To může být, tak tam jsem ložíroval 3 neděle, než jsem dostal jako příznivější podmínky, jako ubytování. To víte, tenkrát jsem ovšem na nikoho nenadával. Tenkrát taky nikdo nebyl, jako bych mohl nadávat, jo. To jsem byl rád vůbec, že jsem u divadla. Takže. To víte, dneska subvence, že jo, mají tam 3 autobusy svážející diváky, tento přímo do divadla. Nic proti tomu, že jo, nech se kulturní událost vidí v kulturním zařízení, že? Ale my jsme si museli na autobus vyjezdit nákladňákem. 300 představení jsme odehráli, než jsme si koupili autobus, tedy autobus bednu na kolečkách s motorem, dělalo to kravál šílený, lidi se tiskli ke zdi na náměstí a my jsme za 10 minut přijeli teprve. Židle jsme si nosili sami, svoje, každý svoji židli, různobarevný, různorodý. A měli jsme bláznivýho šoféra na přišroubovaný bedně a ten miloval ptactvo. Jak viděl bažanta, jo, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. V tu ráno jsme byli všichni valná hromada za ním. To víte, my mladý kluci, holky, nám to nevadilo, no a ty babi padali ještě ani nebrzdil, no takže. Ale s tímhle nebudu tady zdržovat. Já bych se rád vrátil k té myšlenečce o té kritičnosti. Víte, oni některý dětkové jsou choulostivější na svůj zemíček než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe 30, anebo ve 30 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte, ty, co jako říkají, napřed kariéra, pozor, a potom ženský, tak opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyschne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, nebo chodějí, babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mně říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím.
0: Samé hity i ty z mládí. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jeden z našich kolegů, já ho nebudu jmenovat, dostal před takovými 15-20 let nový vůz, tedy Spartaka tenkrát. Všechny byly stejné, pochopitelně ty vozy, ale každý, protože to nebyla maličkost, dostat ten vůz na poukaz, pokládal svou povinnost ukázat kolegům, jak ten vůz jezdí. A tak tedy dotyčný šofér, novopečený, nám udělal takovou malou okružní cestu kolem Stavovského divadla. Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta. A kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen, říkal: chlapče, jeď! Podívej se do toho zrcátka, ten štrůdl za náma. No jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá: posechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet. A mě nebudeš učit. Já mám vůdčí list 30 let. Já mám ještě ten na tom platínku takovou. Já vím, jak se má. No rovně, že jet nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel. Ale já tak jedu vždycky. Já si vyberu, jak mi ukazuje. Vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá: co děláte, nesem bak. Teď ji střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá: no rozčilené je. To je pravda. To je z toho frmolu v té Praze. Cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu. Mává za mnou rukama jako blázen. No mává. Zná mě z filmu nebo z televize. Tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: zkušený.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Abych tak připomněl, jo, teď tam, byla tam Helena Růžičková, která byla taky bezvadná, která vyprávěla o tom, tam byla jedna z otázek na to slunce, seno, jahody a ty ostatní ještě tyhle ty, a ona vyprávěla o té své kamarádce, jak byli u moře a tam točili jednu scénu do toho a jí, ta kamarádka a ta spoluherečka neuměla plavat a musela točit scénu, jako tak jí dali takhle do moře, ona se strašně bála. Jak šplouchla vlna, tak jí vypadly zuby, ta protéza. A teď jsem hajzli, teď nejen teda to uviděl. A máme pofilmování. A všichni producenti pod vodu hledali mezi škeblama zuby, zuby nikde. A když tak jako hledali ty zuby, tak tam stál hasič a povídá, já bych jí svoje půjčil, ale jestli budou. Ten producent povídá, podívej se, jako, Růženko, jestli by ti to nevadilo, jako, on by ti teda, jako, aspoň na ten záběr, že by si je nasadila, jako, že se sněš, to se, jako, vemem to trošku takhle, tohle.
3: No, ale to musíte si rádit, já to snad nějak přežiju.
2: Jako, jo? Dobře, tak ten vyndal ty zuby, oni to teda, jako, aby to nebylo neapetitlich, tak je, jako, oprali, ona si je vzala, jako, dělej. Já takhle stála v té hodě, jako, a
3: jej na hovno, ty mě tlače, hodila moje domoď. Ty ten asi, ty kravo, a se nenajím, co budu dělat.
2: No ale, já jsem se tomu smál, ale co se nestalo, asi za týden na to, když jsme to točili, tak tadyhle se mě, už ten, prostě jak mám normálně jako korunku, tak se mě to uštíplo. Takže mi museli tadyhle ty tři korunky sundat a abych nechodil jako Quasimodo po Praze, tak mě ten můj kamarád, ten doktor, udělal narychlo z pryskyřice takový, jako že se to nasadí a než mi teda udělají tu na, jako prostě normálně ty korunky, takže tohle to, když půjdu mezi lidi, tak abych měl ty z té pryskyřice. Tak jsem si to normálně položil takhle vedle telefonu, teď mě to bylo příšerně nepříjemně, tadyhle mě chybějí ty zuby, nejednou telefon. Pam,
3: prosím.
2: Pa, dubbing, dobrý den. Můžeme mluvit s panem Krampolem a pam, malý moment, on je na zahradě. Teď jsem hledal ty zuby. Povídám, kurva, kam jsem ty zuby dal. Pam, malinký moment, on je daleko na zahradě, tam kruh, já se jdu po něm podívat. Já počkám, pam. Koneček se nasadil. Pam, ano, dobrý den. Takže to je prostě opravdu strašným způsobem ponižuji.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já pro vás mám překvapení. Je to vlastně první profesionální nahrávka naší povídky. Povídka se jmenuje Můj první tramp. A namluvili v roce 1966 Jiří Grossman v divadle Humny.
2: Můj otec byl jednak čalouník a jednak šerif osady Světkové Manitua. A matka pak byla otcova oběť. Každou sobotu musela otce doprovázet s kotlíkem, nožem a ukulelí do hliněné chatrče nad Davlí. A v této chatrči jsem se taky jedné soboty a neděle narodil. Ženy zálesáků stály kolem a za zpěvu písně Řeka hučí sledovali matčino neobvyklé počínání. Když se otec vrátil domů z lovu syslíků, byl mile překvapen, že má syna. Namočil mě do sázavy a dal mi jméno Kit Psanec. Toto jméno způsobilo později trochu nepříjemností, protože úředník místního národního výboru sveřepě odmítal zanést doložku Psanec do matriky. Otec ho bil lasem a volal: kosmonaut, to bys zapsal, viď, paďoure. Stal jsem se tedy Psancem. Když mě otec pokřtil, chtěl mi vytetovat na bříško mapu Arizony, ale rada starších mu v tom zabránila. Natřel mě tedy alespoň mastí z jitrocele, abych byl silný, a protřel mi oči kopřivou, abych měl bystrý zrak. Od té doby na jedno oko téměř nevidím. Pak jsem rostl. Otec mě ani nechtěl zapsat do školy, že nejlepší učitelkou jest příroda, a Komenský, že sice tedy byl Psanec, ale nebyl to tramp. A přesto mě v 9 letech odvedl jednoho 1. září policista do učebny. Jednoho dne tatík prohlásil, že musím složit zkoušku dospělosti a uspořádat vlastní pouť. No, tedy neměl jsem do přírody z výbavy trampů nic, ale do soboty jsem se všemi mohl směle měřit. Nechci se chlubit, ale nikdo neví líp než já, jaké poklady skrývají opuštěná zákoutí, smetiště, altány a pootevřené byty v naší čtvrti. A tak jsem měl celtu sešitou z kapesníků, starý hrnec, vysoké rybářské boty a obrovskou nůši, do které se mi všechno pohodlně vešlo. A vydal jsem se tedy na cestu. Na nádraží jsem byl nemile překvapen, že se za lístek musí platit. A marně jsem na pokladníkovi žádal turistickou slevu. Pokladník se podíval na moji nůši a pravil: mě neošálíš, vracíš se z trhu, družstevníku. No, chtěl jsem se dohadovat s hlupákem, který přírodě nerozumí, a odebral jsem se do vagónu bez placení. Tam jsem si našel celkem pohodlné místečko za lokomotivou a začal pročítat zvolna Ferdu Mravence, abych se trochu seznámil s životem zvěře v přírodě. Tak jsem se vám do příhod tohoto hmyzu začetl, že jsem zcela přejel cíl do bříš. Ovšem, záchranná brzda všechno napravila. Vystoupil jsem v nastalém zmatku opačným směrem a přímo před protijedoucí vlak, který nárazem do mé nůše vykolejil. Byl jsem hrdý na svou tornu vlastní výroby, ve které jsem zachoval prvky českého folkloru, a vykročil jsem z nádraží k lesu. Les mě přivítal pěkně. Na kraji stál muž v zeleném klobouku a střílel. Volaje na mě: zmiz, pobudo, z mého revíru. Nevíš, že je zde zakázáno sbírat klestí? Nepoznáš trampa, pytláku? Obořil jsem se na něj. Muž na mě beze slova namířil dvojku. Schoval jsem se za nůši a zvolal pevným hlasem, použiv starého triku: dej si velký pozor, chlape, abych na tebe nepoštval svého otce hajného v tomto polesí. Ten má pušku ještě větší než ty a odvážný je víc než Čuk a Gek. Muž zmáčkl kohoutky a řičel: takovouhle drzost nepamatuju. Nevím, že bych měl tak tupého synka, a pochybuju, že tě bude poslouchat naše

0: yoga. Popadl jsem nůši a běžel elegantní chůzí trampa do údolí. Bohužel jsem nezvolil správnou trasu. Z močálu mě vytáhli k večeru přátelé z osady naše Aljaška. Když mě vytáhli, tak jsi první člověk, který se z močálu zachránil, šeptali s úctou. Zezadu sice kdo si mumlal, že takovému blbci, který přehlédne trojitý ostnatý drát a světelná znamení s houkačkou, aby spadl do močůvky půlkrát půl metru, nepřísluší obdiv. Ale šerif okřikl mluvku a pravil, že osada byla vždy prostulá slovanskou pohostinností. Na to jsme zasedli k ohni. Oheň vstáhl své paže k nebesům, šerif ke své družce a krajem se nesly písně o tundře, o lovu sobů a tak další. No a na to šerif vstal a zahájil trampské soutěžení. Skákalo se přes oheň a vyhrál jsem. Nikdo se netrefil doprostřed ohniště lépe než já. A nevěřili byste, jak rychle se na chodidlech utvoří popálení třetího stupně. Ale nevadí, alespoň už mám trampskou přezdívku Azbest. Sotva, tedy skončila jedna soutěž, byla zde druhá. Obsekávání nováčka nožem. Ruka trampu byla jistá, ale přesto jsem tolik bodných ran ještě nikdy neměl. Až prýmař osady už měl pro mě další přezdívku, Cezar. A sotva mě šerif doléčil odvarem z Bukvic, tak se startoval běh do Prahy a zpět. Běžel jsem jako první. Trošičku mě zarazilo, že za mnou nikdo nestartoval, ale rozhodl jsem se, že vydržím a všem ukážu, jaké jsou mé kvality. Do osady jsem se vrátil časně k ránu. Všichni už spali. Usedl jsem tedy blízko k ohni, řádně přiložil borovici a ustal si v nůši. Po chvíli mě probudil jakýsi tajemný zvuk nohou, dupot, řev a zvuk hasičského vozu. Les v rozloze asi 16 hektarů vesele plápolal. Hasiči marně plýtvali vodou, marně používali zaklínadlo. Zalekni se ohníčku, máme dlouhou hadičku. Nic nepomáhalo. Vstal jsem a pravil, jděte všichni stranou, poslechli mě. Uchopil jsem pevně nůši do ohovou rukou a začal utloukat oheň. Nůše svým širokým dnem poskakovala po plamenech a hravě dusila požár. Asi za 2 minuty bylo prakticky po všem. Osada mě dojatě obstoupila, šerif spolkl slzu a řekl, že mám co nejdřív přijet, asi tak za 3 roky, až se les znova zpamatuje. Potom mě přátelským gestem vyprovodil z lesa a já si říkám, ještě štěstí, že se to stalo kousek od Prahy.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jednou jsme taky hráli s Provázkem v Karviné, odehráli jsme představení a oni nás za odměnu potom nechali sfárat do dolu 1. máj. My jsme se na to velmi těšili, na tohleto, a tak nám dali ty mundury takový a dali nám ty baterky a přilbice a jsme vypadali jako takový rytíři a to. A teď jsme sfárali, sjeli jsme dolů tím výtahem, tam už nás čekal chlap, takový Steiger byl urostlý takový. A ten nám říkal chlapy. Všem nám říkal chlapy, i našim kolegyním, což si teda neuměl. Dvakrát líbilo, ale co se dalo dělat, vypadali tak. A říkal chlapy, ty štoly jsou tady tak spletité, že tu, jak se mi někdo zamoce, tak se mi z toho nevymoce. A vyrazili jsme. A ušli jsme asi 150 metrů a on vytáhl papír a říká, urobíme prezenčku. Na tom papíru byly naše jména a on ty jména četl a my jsme se hlásili zde, ano, tady přítomen. A on byl rád, že tam jsme a už ten papír schovával do kapsy. Když došel do toho konce, tak Franta říká, nečetl jste Chroustala. Ten není napsaný. Není napsaný, ale tady s náma, říká Franta. Takový burdel tam mají nahoře. To byla na tehdejší dobu velmi odvážná věta, že jo? Já si tě tam dopíšu. Jak se jmenuješ? Chroustal. Chroustal, jak dal? Josef. Josef, kurník šapa. Teď se mi se nevende to F. Budeš si to muset pamatovat. A vyrazili jsme. Po 150 metrech zase urobíme prezenčku. Vytáhl papír, dočetl to až do konce a říká, Chroustal. Chroustal. Chroustal Jose. To byl inteligentní Steiger. Chroustal ozvi se. Chroustal nerob srandu. Chroustal kde jsi? Chroustal? Není tady, říká Franta. Jak není, je napisaný, to už musí být, ne? On tady byl, ale zmizel asi v těch štolách. To mi neříkejte, chlapi. Asi zmizel v těch štolách, tak já jsem bez premií. Vy jste bez premií, říká Franta, ale my jsme bez Chroustala, ty horší. Chlapi, co budeme robit? Co budeme robit? Co budeme robit? Už je tady, říká Franta. Ježiš, to mi spadl šutrak ze srdce. Chroustal, to mi nerob toto. To mi nerob. A šli jsme dál a my jsme si mysleli, že je konec, ale Franta ne. Ten to vždycky dotahoval do absolutního konce. On šel za ním a říká, poslouchej, ty nás tady furt vodíš takovýma propagačníma štolama. Zaveď nás někde, kde se je bocha. Rozumíš, kde je makačka, klepačka. My jsme potřebovali inspiračku, rozumíš, ne tady toto, rozumíš, takový propagačky, rozumíš, ne? Ne, to nemůžu, to by byl průšvih tam nahoře a to, ale průšvih, no, on ho udolal, ten Franta. My jsme přišli do míst, kde jsme viděli něco, co jsme nikdy předtím neviděli a už nikdy neuvidíme. Tam byl metr krát metr vysekaný otvor, na zádech ležel chlap, měl rubačku v ruce, rubal to takhle nad sebou, tam padali na něho šutry, on to takhle odhrabával, další to přebíral, další to dával do vozejku, ten to tlačil pryč, jo, no hrozná práce, jako teď oni nás uviděli, ty si říkali, kdo to je? Nová směna, no to je blbost. Takhle brzo v životě nepřišli, jo. Delegace, že by to byla? Ne, to ne, ti se nesmějí. Permonici. Teď nás pozorovali tak podezřívavě a Franta přišel k těm karvinským horníkům a čistou brněnštinou jim říká, hoši, nic si z toho nedělejte, my jsme sakmarovci, my jsme se sem právě prorubali z Ostravy. No, to bylo halo, samozřejmě, že jo. On si od nich půjčil tu rubačku a protože měl opravdu velkou sílu, tak jim tam uvalil metrákovej šutr a oni, co s tím budeme robit, to jsme pochopili, že je tam v podzemí nejpopulárnější věta, ale
2: Franta říká, hoši, jo, v tém už já vám neporadím, já vám řeknu jenom jedno, já v Brně bochám v uhelných skladech, to byla pravda, on tenkrát rozvážel uhlí, byl to muž mnoha zaměstnání a mnoha oborů a říká, to, co vy tady za jednu směnu narubete, to já za půl hodiny rozkradu. A tím si je definitivně získal.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Je zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavěru krásně popsal tento úhlavní put všeho tvorstva Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé neuzavírají se nutkání onomu a popisuje ji tak dovedně, že mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a různé představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 330, ten sprosták, co napsal Decameron, celá kniha, včetně vysvětlivek, Klíčka Benjamin, Divoška Jaja, kapitola 7, strana 124 a 126. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až třikrát. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v o něch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl se mi však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Včas mě varoval otec před těmito úkryty neřesti, které sídlo mají převážně v suterénních prostorách na předměstí, v brlozích, kde čpí pivo a líčidla ohmataných krásek a kde šváb trvale usadil se, aby svou přítomností dokreslil ubohost prostředí. Také jsem nechtěl to kouzlo poznání promrhat v rychlosti v chladných nocích na Petříně, kde, jak jsem slyšel, chlípní důchodci triédrem do křovíček nakukují a zneužívají tak citů nás mladých ke svému povyražení. Na taneční zábavě se mi také dívku schánět nechtělo. Potu rozdychtěných těl a hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté jako horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji do práce, do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže společnému štěstí. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde se děvčata povalují chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak gránu hodila do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou a půvabnou jako květ blatouchu v raní mlze? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteřím dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam mačino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. U nás v tělovýchovné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, Věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jedinou cvičenku. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné a špuritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání, tam je ženami předspáno, že mnohdy dna bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě a více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a plavčíka nabádají, aby voda byla vždy průzračná a mužských diváků z dostatek. A atlétika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Luci, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu. Jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku. Jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julí, Lucí, Ludmil, Božen a sousede. Onehdy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla, povoláním švadlena, s trochou fantazie i pohledná. Čtení ani psaní jí nečinilo zvláštní obtíže. Ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 5 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že leco zpamatuje. A kdyby si slyšel, otče, horlil jsem, vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války, sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Tvrdý otec však přesto sňatek nepovolil. Dál tedy hledám svůj ideál. A nepospíchám. Věřím, že svou Juli najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevyvstekali se dosyta 3 mušketýři. Vinetu s Old Shatterhandem a Colben s Daňkem. Tak vidíte, do té doby, než najdu žínku sobě rovnou, vystačím si s Karlem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zase jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil za vysvědčení. Ale táto, jak to mám udělat, abych se nestyděl, že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když pánbu to řídí. Všichni se sejdeme po

Jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme? Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí? Že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme? Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma. Už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma a naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna? A bez ducha se motat, po hospodách čekat.

Vodu. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím. Ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer. Tak řekli jsme hovory. Hovory H. Jde o to hovory o čem, hovory s kým, hovory proč. No, já bych řekl, že hovor, tedy pohovor, dohovor, rozhovor, je takovou základní, zásadní věcí. Já si myslím, že dokud jeden člověk mluví k druhému a druhý mu naslouchá, dokud si chtějí porozumět, dokud oba stejnými slovy míní stejné věci, dokud je mezi nimi dobrá vůle dorozumět se, porozumět si, chápat jeden druhého, do té doby je to s lidmi dobré, ba dokonce výborné. Ono se říká, že na počátku bylo slovo, dokonce jedna kniha tak začíná, že na počátku bylo slovo. Která kniha?
2: Nevím.
1: To nevíte? To byste měla vědět. Bible. No, vědět to nemusíte, souhlasit s tím nemusíte, to je samozřejmě, ale mohla byste to vědět. Ale jiný pán v jiné knize zase tvrdí, že na počátku byl čin. Který pán v které knize?
2: Nevím.
1: Taky nevíte. Johann Wolfgang Faust v knize Goethe. Ano. A já se do toho sporu nechci míchat, protože nakonec, až už bylo na počátku slovo nebo čin, že? Nakonec, co, už mi o tom, toť otázka, jak říká třetí pán v třetí knize.

Takový soukromý pocit, já to nevnucu, prosím, kdo je proti, ať je proti. Já si myslím, že na počátku byla otázka, že člověk začal být člověkem tam, kde se začal ptát, hledat odpovědi, chtít odpovědi, znát a tak dále. Tam, kde narovnal páteř a podíval se nahoru a viděl, že kromě potravy existuje taky hvězdné nebe. Tam, že se poličtil, ale nebudeme se plést do těchto ošemetných velikých otázek. Já myslím, že zůstaneme u takových malých, maličkých věcí, prostých, každodenních, jako je třeba tahle krásná houpací dřevěná židle. Připomíná mýho koně za mého mlada. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To je dobrý, se mnou opravdu nemusíte už chodit, já trefím. Děkuji ti, maminko, děkuji, tatínku, pusu. Já vím, no první den, ale zbytečně, abyste tam se mnou šli. No jistě, ne, tudy ne, jděte tamhle tou chodbou. Ano, no, ahoj. No to je hrozný, jak to tady vypadá v tý třída. Přece patří takhle. Musí lícovat. Jistá. Pořád. Tak na to dívám, to je hrozný. Tak stávejte, no.
2: Dobrý den, děti. Oni jde vstávat.

0: protože to neví. Jsou totiž jako ty chlapče, ty se posaď, ty jsi velmi nějaký trošku napřed, sedni si chlapče. Co
1: ty? Já vím, že se normálně vstává, to já už
0: vím. Sedni si chlapče. Dobrý den, děti, já vás vítám. Budu vás učit první dva roky. Jsem váš nový učitel Kublenka. Vy se smějete, ale je to opravdu blbé jméno. Co, děti? Milé děti, když přijdu do třídy, tak se musí vstát.
1: To, jistý,
0: to budete teďka dělat každou vyučovací hodinu.
1: Pane učitele, já jsem to říkal.
0: Mlč, maličky, co pak si to čteš? Dej mi tu
1: že
0: knížku, prosím
1: vstát, tě. Že se musím vstát, když jsem to říkal.
0: Odevzdej mi tu knihu, chlapče. To je nesmysl, no. Takže, milí žáci, si to vyzkoušíme. Já jako prostě přijdu každou vyučovací hodinu do třídy, řeknu vstyk a vy vstanete. A pak už to říkat nebudu, protože to každý z vás, milá droboto, budete vědět. Tak to zkusíme. Přišel jsem?
1: Vstyk.
0: Tak se mi to líbí. Sednou, děti. Vítám vás zde v této třídě. Tato třída je první A. Dosud jste chodili, milé děti, do školky, ale teď budete už chodit do opravdové veliké školy, mrňata. No, jaký je to rozdíl? Ví to někdo z vás? Maličká pověz. Ví to někdo z vás? Neví. No, tady už si nebudeme jenom hrát, děti. Tady už se budeme také něco učit.
1: No to je jisté, přece, pane učiteli, že je prostě školka, pak je škola, tam se učí, ve školce se hraje.
0: Poslech se, chlapče, ano, já máš pravdu.
1: Já jsem si ve školce už taky nehrál, ale...
0: Ano.
1: Já jsem
0: Výdavý
1: se učil.
0: Chlapec, ano. Tak tady se budeme učit co? Budeme se učit číst, počítat, psát, budeme poznávat dějiny, matematiku, český jazyk, světové jazyky,
1: věcná,
0: samozřejmě ruský jazyk.
1: Věcná.
0: Prosím?
1: Proč dějiny?
0: Musíme znát dějiny naší země, které jsou
1: matematika.
0: Velmi bohaté. Matematika bude také, chlapče. Chemie, přírodopis.
1: Ekonomie by měla být hlavně
0: to všecko,
1: ekonomia.
0: Chlapče, ale ty jsi nějaký. Posaď se, chlapče, posaď se, posaď se, posaď se. Jak to bude celé, milé děti, probíhat? Bude to probíhat tak, že celá jedna vyučovací hodina má 45 minut.
1: Věcná, pane učiteli, přece není možný.
0: Jak to, že ne?
1: Hodina má 60 minut.
0: No jo, ale pořád se, chlapče.
1: 40, ale dobře, sám říkám.
0: Dobře, dobře, chlapče. Vyučovací hodina je něco jiného než normální hodina. A ta má 45 minut. Normální hodina má kolik minut, malička? Jak se jmenuješ?
1: 60 minut.
0: Ano, chlapče, ale tebe jsem se neptal, tečka. Tebe jsem se neptal, no. Ano, normální hodina má 60, ale naše vyučovací bude mít 45.
1: No, dobře, no.
0: Dobře.
1: Není to už jako hodina.
0: No, není to hodina, teď jsme si to řekli, maličký chlapče, ale je to 45 minut. Ještě žil za dva roky do penze. Takže, milé děti, pokračujeme dál. Co vás ještě v té škole čeká? Po té hodině vyučovací, po těch 45 minutách, aby si věděl, chlapče, budou přestávky. Přestávka bude trvat 5 minut a velká dokonce 15 minut.
1: Proč 5 minut?
0: Ale prosím tebe.
1: Tak minuta úplně stačí, aby
0: nestačí.
1: Se organismus regeneroval.
0: Děti se musíte se osvěžit, no, musí pojít jablíčko, něco dobrého.
1: Ztráta času.
0: Ale nebude to ztráta času, chlapče.
1: Je.
0: Nebude to ztráta času. Myslím si, že to nebude ztráta času, no. Děti jsou zvyklí a budeme si mezi sebou povídat, děti.
1: Zbytečné, můžeme si přece hovořit, můžeme si povídat o látce.
0: Ale nech to, já jsem si ještě zavře nevyvolat.
1: Kterou jsme probírali.
0: Rok bude trvat, milé děti, od září do konce června. To znamená,
1: věcná,
0: že... Ale prosím, že nechalča, už to mám opravdu dost.
1: Máme 10 měsíců.
0: No 10 měsíců,
1: no.
0: Školní rok.
1: Rok trvá 12 měsíců.
0: No, ale školní rok trvá 10 měsíců.
1: No, dobře,
0: pak jsou 2 měsíce zasloužený prázdny, milé děti. Budete si hrát, budete na sluníčku koupat, sportovat,
1: vyrát
0: jedovaté houby a podobně, to už to blbnu. Pleteš, chlapče, prosím no. tebe. Takže takhle to bude celé. No, má někdo nějaké připomínky, děti? Já myslím, že se vám to všecko tady bude v této škole.
1: Věcná,
0: ale prosím tebe, co je?
1: Chtěl jsem se zeptat, kolik je učitelů na jednoho žáka?
0: Na jednoho žáka v této škole je 7 učitelů.
1: Zbytečně,
0: ale prosím,
1: zbytečně, skutečně, protože těch učitelů by mohlo být daleko.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ještě se tady vracím ke skutečným událostem, skutečným třeba... Tady, když jdete Prahou, no tak to už... To je prostě Psinec, to je psí hajzl, to už vůbec není Praha, že jo? To jdete takhle, balancujete mezi tím, že jo? Žádný zákon, nic. V Americe to bylo to samé, že jo? A asi před 7 lety vyhlásili tady zákon, že každý musí po svým psovi zamíst hovno. Ale druhý den už Tiffany a Cartier prodávali platinový, zlatý a stříbrný lopatičky s košťátkama posázený briliantama, že jo? A ta baba, která vyšla s tím obrovským černochem na procházku, rozumíš? Šla takhle s tím ten vláčený, ten jezevčík i tak dopředu. Jezevčík vyvalil bulvy. Ona také se natáhla, černoch vytáhl ze zlaceného kufříčku, vytáhl lopatičku platinovou s tím a ona sama, ne, Joe, ne, sama prostě to. A s úsměvem, že naplnila opět ústavu Spojených států. Tam to funguje jinak. A já jsem ještě jsem jednou šel, já nevím, proč si na to vzpomenu hned, totiž to bylo hned vedle, tohle v Central Park, jsem pozoroval s Vošickým jednou takovýho chlapa, jak krmil veverky. A on měl, nešťastník měl brejle, jak skla od sodovek, že jo, 30 dioptrií, a takhle tam seděli tři veverky, hopkali a on jim házel nějaký oříšky. Tak se koukám na chlapa, říkám, chlape, zvází to vedle, blbě vidí. A on se podíval na ty tři veverky a ty dvě byly veverky a ten třetí byl krysa. Přiřadil se k veverkám. Věděl, že byl to. Taky Amerika. A taky se traduje historka, že u vrat dole u paty New York State Building stojí chlap, cylindru, má bobří kožich, v ruce takový doutník a takový vychrtlej chlap těm přijde, říkal, nekuřte za humanitstva, nekuřte! Říkal, že nemůže kutná. Říkal, kolik stojí ten doutník? Říkal, no tyhle ty jsou dost drahý, to jsou 25-dolarový doutníky. Říkal, a kolik jich vykouříte? Říkal, no tak těhle těch, tak tu to jsou takový veliký, tak nejvíc 40 za den, nejvíc 300 dolarů. On říká, jak dlouho kouříte? Říká, no já kouřu už bezmála 45 roku. Znásobil to, že? A nebo říká, člověče, vy jste prokouřil celý život, kdybyste nekouřil, tenhle ten New York State Building by byl váš. On se hraní tím, říká, vy kouříte? Říká, já samozřejmě nekouřím. Říká, je ten New York State Building? A není, říká, vidíte, můj jo.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přátelé, v našich pořadech vždy něco řešíme, v našich pořadech vždy něco divákům sdělujeme. Pojďme, zvolíme další téma, a to je téma ochrana.
2: Přátelé, ochrana, to by, no, to je velmi ožehavé téma, ale jsme moderní mladí lidé, je třeba o tom hovořit. Ty nemoce řádí každý z vás, už by měl mít tu krabičku, nesete to. Není to tak drahý, všichni dneska sami úchyla neví a nevíte, koho potkat. Skončí na vás kadí budky převečnej škucle. A no, a večer jste už v tabu. A už tam hledete nesmysly a máte ostudu po celém městě. Pojďte si, já to u sebe taky tu krabičku nosím, až ty mě nikdo nepřepad. 3 roky to nosím. Chodím domů přes les a čeká.
1: To se nemůžeš divit, že tě nepřepadnou. Když tě potká takový úchyl, tak tě pozdraví slovy buď zdrav, kolego. Já jsem samozřejmě měl na mysli něco úplně jiného.
2: To ochrana.
1: Ano, ale měl jsem na mysli ochrana přírody.
2: No jo, tak velkou gumičku nemáme. To nemáme.
1: Ale nezlehčuj, to je vážná věc.
2: Ano.
1: Příroda je v hrozném stavu.
2: Stavu.
1: My bychom se měli trošku starat o to, aby tady zbylo něco také pro ty, co přijdou po nás.
2: No, pro ty, co si přijdou pro nás. Ale to nebude dlouho trvat. Ještě dvoje volby a nazdar.
1: Ne pro nás, ale po nás.
2: To je slovensky to samý.
1: Uvědomte si prosím vás, že vymírají celé živočišné druhy.
2: A pozor, tady má pravdu pan mladý. Vymírají nám celé živočišné druhy. Má pravdu, výborně. Všímavý, citlivý člověk. Jdete na něj? Po tou tvrdou slupkou, to horoucí srdéčko. Jak on si všimne, ano, máte pravdu, vymírají druhy živočišné. Třeba mamut. Umřel. Taky ten dinosaurus už na tom není nejlepší. Ani ten Spielberg z Brna ho nezachránil. A 2 filmy udělal.
1: Kdo?
2: Spielberg?
1: Odkud?
2: No, z Brna, ne?
1: To je materiál, dostal. Teď jsi se zesměšnil před celým Hlinskem. Drahý příteli, Spielberg z Brna je Hrad.
2: Hrad.
1: Ano.
2: Spielberg, Hrad.
1: To, co ty máš na mysli, je Spielberg režisér.
2: Režisér.
1: Ano.
2: Ten je taky chytrej, co paní? To je dvojka, co? Blbej a blbější. Já jsem vyhodila prachy za něco.
1: Víš, co je to režisér?
2: No jistě, že to je režisér.
1: No?
2: Pokyn Vietnamci režisér. Slyším každou chvilku v Olešovicích, kdo byl. Tyťa, režisér! Teď má z toho režisér!
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: Rádio Jihlava.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity.
3: Rádio Jihlava.
4: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat